škoda. Život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, hačku daj. Just.

0: Dopoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
1: Rádio Čas. Hit.

které milujete. I ty, které milujete. Rádio Čas.

0: Láska prochází žaludkem. Ano, alespoň u mě to tak je. A to jste ještě neochutnali dobroty šéfkuchaře Davida Valíčka.
1: Podzim, spíš kořenová zelenina, jo, může být nějaká zvěřinka a podobně.
2: Jo, tak to ne, takže na podzim tě nepozvu, pokračuj dál.
1: Kdo má na nějaká brokolička divoká, jo, nebo nějaký třeba chřest výborný taky, jo, a k tomu prostě plátek kuřecího masa s zastřeným vejcem a bernskou omáčkou, tak jsem spokojen.
2: Tak já jdu trénovat. Jsi náročný.
1: Prej a sakra, ty nepůjdeš.
0: Sledujte nový díl Talk Show Selfie s Táňou už ve čtvrtek v 17.55 na televizi Relax.
3: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Radio Čas. Radio Čas. Hity, které milujete.
1: To je to tvoje malování, z dušných zámků malování.
0: Radio Čas. Hity, které milujete.

WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hrej s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online. Rádio Čas. Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Hity, které milujete.

0: Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen. Skřínek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky.
0: Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen. Skřínek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky. Vedle mě zvrací princezna, nastavím dlaň a požehnám.

0: kytice. Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Láska prochází žaludkem. Ano, alespoň u mě to tak je. A to jste ještě neochutnali dobroty šéfkuchaře Davida Valíčka.
1: Podzim, spíš kořenová zelenina, jo, může být nějaká zvěřinka a podobně.
2: Jo, tak to ne, takže na podzim tě nepozvu, pokračuj dál.
1: Kdo má na nějaká brokolička divoká, jo, nebo nějaký třeba chřest výborný taky, jo, a k tomu prostě plátek kuřecího masa se zastřeným vejcem a bernskou omáčkou, tak jsem spokojen.
2: Tak já jdu trénovat. Ty náročný.
1: Prej a sakra, ty nepůjdeš.
0: Sledujte nový díl Talk Show Selfie s Táňou už ve čtvrtek v 17.55 na televizi Relax.

Krásné ráno, je to tady 6. hodina raní, středa 15. července, no a to znamená, že začíná Dobré ráno, Moravo. Tento týden ještě v takovém skromnějším složení, to znamená jenom se mnou s Lenkou Líškovou, každopádně nebojte se, dostanete plnou dávku informací, zajímavostí, zahrajeme si Víš, nevíš, taky nás čeká tajemná věta, takže rozhodně o nic ochuzeni nebudete, ani o čerstvé aktuální informace, které pro vás právě teď má Honza Gavelčík.

0: Jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude
0: zdejší,
1: všude je fajn. Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
3: Problémy jsou aktuálně na Uhersko-Hradišťsku u obce Zlechov na výjezdu právě na Uherské Hradiště. Tady osobní auto srazilo zvěř a hasiči aktuálně zasahují v Brně v ulici Líšeňské. I tady buďte opatrní.
4: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
3: České řeky mají čím dál nižší průtoky. Na Slezské Ostravě se hledá investor pro stavbu luxusního hotelu. Házenkáři Brna už znají soupeře v prvním kole evropského poháru. Dobré středeční ráno u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. V českých řekách dál ubývá vody. Situaci by sice mohly dočasně zlepšit bouřky, předpovídané na tento týden, ale dlouhodobě to nepomůže. Zvyšuje se taky nedostatek vody v půdě. Na mnoha místech je situace mimořádně podnormální.
4: Morava aktuálně.
3: Stavba luxusního hotelu v samotném centru Ostravy je zase o něco blíž. Obvod Slezská Ostrava už hledá investora pro pozemky na Sajlerově náměstí. Ve městě aktuálně chybí ubytovací kapacity vyšší kategorie. V Rožnově pod Radoště mají obyvatelé o sdílená kola velký zájem. Za první 3 měsíce provozu každé kolo využili zhruba 4x denně. Město proto službu rozšíří o dalších 10 nových kol. A to není všechno, říká mluvčí města Adela Kousalová.
5: Vznikla také 2 nová stanoviště u hasičské zbrojnice v Hážovicích, o kterou si obyvatelé řekli při veřejném projednání a na Dolních Pasekách nad Unipadem. Největší zájem je dlouhodobě o stanoviště u vlakového nádraží a na Masarykově náměstí.
3: Až do října taky platí, že prvních 30 minut jízdy mají obyvatelé zdarma.
4: Rádio Čas, sport.
3: Házenkáři Brna se v prvním kole evropského poháru utkají s polským týmem MKS Kališ. Rozhodl o tom los ve Vídni. Dvojutkání začne v Polsku. První zápasy jsou na programu 12. a 13. září. Odvety se uskuteční o týden později. Dnešek bude u nás na Moravě a ve Slezsku polojasný až oblačný, sem tam může sprchnout, objevit se můžou taky bouřky. Nejvyšší teploty se mají pohybovat do 27 stupňů. Tolik zprávy, po 6. začíná středeční Dobré ráno Moravo na Rádiu Čas s Ledkou Líškovou.

milujete. Pohodové krásné ráno při poslechu Rádia Čas. Samozřejmě hrajeme hity, které milujete i takhle po 6. hodině raní, středa 15. července. No a to ráno si myslím, že je o to příjemnější, že už je středa, tedy půlka týdne, už máme půlku za sebou. No a radostná je taky pro všechny Jindřichy, protože ti dneska slaví svůj svátek, takže samozřejmě přejeme takhle z našich vln všechno nejlepší. Co se týká toho dnešního dne, samozřejmě horoskopy nás teprve čekají. Ale vy, kdo jste poslouchali včera, tak víte, že Milan říkal, že ten den bude hodně náročný. A já teda se přiznávám, že na Milana dám jak kdy, jo, protože býci většinou mají nějaké milostné vzplanutí a to já bych plála neustále. Ale musím říct, že včera se trefil, takže už teď jsem hodně zvědavá, co nám řekne za chvilku na Rádiu Čas. Ale k tomu všemu se dostaneme. Teď před námi hity, které milujete. Mějte krásné, dobré ráno.

Pohodové vstávání, já vám mávám, vám všem, kdo nás ladíte třeba v autě, doma nebo online na časradio.cz. Dopřáváte se hity, které milujete, a já se tady uklidňuji už od rána novou studií. Ta mě totiž hned zaujala, mimochodem týká se vás všech, kdo si třeba teď dopřáváte.

že by to sladké přestali mít rádi. Jo? Dokonce jeden doktor říkal, že chuť na sladké je sama o sobě pozitivní vlastnost. V přirozeném prostředí totiž souvisí s konzumací rostlinných potravin, které jsou bezpečné a představují dobrý zdroj energie, vitamínů a minerálů, taky například ovoce. Ovšem samozřejmě, pokud se ocitáme v takovém tom prostředí, že trošku jiném, nejenom stromky, ale taková cukrárna, že nebo nějaká hezká kavárna, tak se to většinou dost zvrtne a to já teda můžu potvrdit, že to se mi stává velmi často a pravidelně. Každopádně mě uklidnilo, že za to nemůžu, že je to v podstatě přirozené a že tak nějak naplňuju to, co už říkala Halina Pavlovská, že nejlepší sport je kafe a dort. A já si myslím, že i po ránu to funguje. Rádio Čas. Rádio Čas. Hity, které miluje.

0: Všechno nejlepší všem Jindřichům k dnešnímu svátku, protože když se podíváte dneska do kalendáře s datem 15. července, tak právě tohle jméno mu vévodí. Teď je otázka, v jakém znamení se Jindřich narodil, protože to dneska určí asi ten tah a ten, teď mi napadá slovíčko, jenom vibe, jo, ale tu náladu těch oslav a v jakém rozpoložení bude Milan Gellner, náš dvorní astrolog, dnes. Včera to nebylo nic moc, Milan předpovídal velmi, velmi náročný den a musím říct, že teda u mě se to splnilo úplně na 100%, tak jsem koukala. Každopádně doufám, že dneska se vyspal o trošku líp. Radio Čas.
1: Horoskopy na dnešní den. Středa bude hodně náročná. Díky vstupu Luny do znamení Alba bychom měli pocítit nárůst akční a ohnivé energie. Sebevědomí mnohých poroste, ale věci problémové jsou v převaze. Nuda tak rozhodně nehrozí. Co se týká jednotlivých znamení, tak lvům dnes bude patřit svět. Střelci pocítí chuť cestovat a tvořit a berani by měli sršet neodolatelným charizmatem. Býci budou obhajovat své finanční pozice. Panám intuice napoví, co a jak řešit, a kozorozi zatouží po uznání. Vodnáři budou zahlceni nápady, blíženci zazáří v každé diskusi a váhám to bude skvěle myslet. Štíři mohou narážet na porušování dohod. Radci budou bojovat s nutností opustit svou komfortní zónu a ryby budou hledat inspiraci a potěšení mezi přáteli. Hvězdnou středu, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gellner.
0: No tak nevím, tak to bude celý týden takhle, to nedám. Radio Čas. Hity, které

Pohodový střed týdne při poslechu Rádia Čas, ladíte dobré ráno, Moravo. No a pojďme se podívat, o čem to dneska celý den bude, protože i dnes máme téma dne. A možná teď jedete do práce, kde třeba úplně nejste spokojení, pokud ano, tak to je skvělé, ale pokud třeba ne, tak uvažujete o tom, že byste ji změnili. A nebo popřípadě možná i o tom, kdyby byla možnost si třeba na 1-2 dny jinou profesi vyzkoušet. A právě to je otázka dnešního dne. Jakou profesi jste si vždycky chtěli zkusit? Čím jste chtěli být? Co by bylo takové vaše vysněné? Na co jste si nikdy nesáhli, ale moc byste to chtěli zažít? Takže můžete psát na náš Facebook anebo taky na WhatsApp na 7766 12 800. Moc se těším na vaše příspěvky. Jinak Facebook už hodně ožil a Zdeňka píše, že by si chtěla vyzkoušet být prodavačka v parfumérii. To je hezké povolání. Radka by chtěla být učitelka a Radek by chtěl být gynekolog. Mimochodem, dámy píšou taková jemná povolání. I to druhé je samozřejmě jemné, ale pánové se na tom gynekologovi hodně shodnou, jo? Pavla zase by chtěla si vyzkoušet být aranžérka a cukrářka, ale prý, co má vnuky, tak se tím amatérsky baví. No tak to je hezké, tak alespoň tak, že u toho můžete být blízko. No a co vy? Jaké povolání byste si chtěli vyzkoušet klidně na jeden den, na dva dny, prostě podle toho, co by vám bylo milo? Napište mi na Facebook anebo WhatsAppové číslo 7766 12 800.

0: Havlíčka do Jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
3: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
2: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
4: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
5: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
6: Některé koncerty si užiješ. Na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu v Ostravar Aréně. Megakoncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz. Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

Já doufám, že si užíváte pohodičku při poslechu Rádia Čas a jsem velmi ráda, že vy hned od rána jste tady se mnou. Já vám moc mávám, moc vás všichni zdravím, ať už ladíte kdekoliv po České republice nebo třeba možná i v zahraničí na dovolené na časradio.cz, i když teda hodně bych se divila, kdyby někdo na dovolené v 6.26 byl vzhůru. Každopádně jsem nadšená, protože mi přišla krásná zpráva, ke které se za chviličku dostanu, protože dnešní den, tedy středa 15. července, je spojená se jménem Jindra. Tak já jsem se dívala, co to jméno v podstatě vyjadřuje a znamená. Je to domácká podoba jména Jindřich a má německý původ. Význam jména je vládce domova, což odráží autoritu a ochranu. A Jindra je také spojeno se silnou psychickou energií a intuicí, které nositelé často inspirovali ostatní. Takže to je jako hezké, to celkem se vyplatí se jmenovat Jindřich. No a ta zpráva, která mi přišla právě na WhatsApp, tak to byla od Michala. A on upozornil na nejznámějšího Jindřicha, Jindru v České republice. Píše mi, dobré ráno, a co takhle písnička, jdu cestou, necestou, když má ten Jindra svátek. No jasně, princezna Zemlejna, já jsem si na to hned vzpomněla, tak kousíček bychom mohli, co říkáte?

Já si nemůžu pomoct, samozřejmě gratulace všem Jindrům, ale nemůžu si pomoct, jak když slyším tuhle písničku a teďka ještě tak po ránu, tak hezky jako rozvláčně, já bych si sedla do toho gauče, vybalila ty vanilkové rohlíčky a udělala bych si Vánoce. Yes, yes. Radio Čas.

0: 6.31, aktuální čas, a kdo je vzhůru, tak zvedněte ruku nebo napište na náš WhatsApp na 776612800. Já vás velmi ráda čtu a taky poslouchám, protože už posíláte hlasovky k dnešnímu tématu, a to je, jaké povolání jste si vždycky chtěli vyzkoušet. No a kdo je vždycky s námi tady s dobrým ránem Moravo vzhůru, tak je Vladinka.
1: Dobré ráno, vám do rádia i všem Česákům. Tak já jsem vždycky chtěla být průvodčí, ale jak se mi to ze zdravotních důvodů nevyšlo, ale chtěla bych si to aspoň jednou vyzkoušet, což asi se mi nikdy nesplní. Hezký den všem, Vlaďka.
0: Já myslím ale, že by Vladi mohlo, že třeba na jeden den, jo, že byste si cvakala lístky. Že by třeba by to šlo? Zkuste napsat na České dráhy, jestli nepotřebují třeba výpomoc nebo tak. Já myslím, že některé průvodčí by to hodně, hodně ocenili, a nějaká kratší trasa, to se dá i v sedě klidně zvládnout. Každopádně další příspěvek na našem WhatsAppu. Dobré ráno. Já bych teda chtěla zkusit být chirurgem, zažít ten pocit si říznout do lidského těla. To napsala Zuzanka. Zuzanko, děkuji za příspěvek, trošku se vás bojím. Ale doufám, že to máte opravdu spojené jenom s tím lékařstvím a tak nějak tyhle touhy jako nemáte i nikde jinde. Každopádně moc, moc děkuju za vaše příspěvky, pište mi je dál na náš WhatsApp a klidně přidejte i důvod, proč byste nějaké to povolání chtěli vyzkoušet. Já to rozhodně pošlu dál. Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Megaléto Rádia Čas.
1: No to je teda zajímavé, dneska ve středu další kolo megaléta. A představte si, přátelé, že my dneska nemáme žádné vstupenky, no. Tak nedá se nic dělat, tak asi pojedeme dál. Já si dělám legraci, já vás trošku natahuju jako k šandy, protože vstupenky, o které dneska v rámci megaléta hrajeme, tak jsou takové, že já bych teda šla, jo. Tak se mi do toho moc nechce, ale zase pravidla jsou pravidla, že jo, takže vám je samozřejmě velmi ráda dám. Dneska totiž hrajeme o dvě vstupenky na Shakespeareovské slavnosti na Slezsko-Ostravském hradě a přímo na Večer tří králový, na představení Večer tří králový, které proběhne 9. srpna. Jinak v hlavních rolích se můžete těšit třeba na Kristýnu Leichtovou, Kamilu Janovičovou, dokonce by se tam měl mihnout i Jirka Krhut, kterého tady u nás velmi dobře známe, takže si myslím, že kulturní zážitek to bude opravdu bohatý a vždycky ten Shakespeare pod tím širým nebem, to je prostě nádherný zážitek. Takže pokud jste taky takový kulturní nadšenci jako já a chtěli byste tyhle lístky, tak musíte moc dobře a pozorně poslouchat Rádio Čas celý den, protože celý den skládáme tajemnou větu. A já pro vás právě teď mám to první slovíčko. Takže první slovo dnešní tajemné věty je poslouchám. Tak ještě jednou ho zopakuju. Poslouchám. Pravidla jsou stále stejné, poskládáte tajemnou větu, odpoledne se dovoláte v určeném pořadí, no a dva lístky na Shakespeara můžou být vaše. Hele, závidím, ale přeju.
0: Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Pohodové ráno, raníčko, středa 15. července, aktuální čas 6.43. Ať už míříte, jedete kamkoliv nebo se teprve probouzíte, tak samozřejmě hity, které milujete, k tomu u nás dostanete. Ty máme každý den v nabídce. No, pojďme se podívat na naše sociální sítě, na náš Facebook, kam bych vás velmi ráda teď pozvala, protože už se tam objevilo nové video za ranní partu a jako jmenuje se Hezký víkend. Pojďme si udělat hezký víkend. Je to tak trošku ze života, jo, ale já se tomu nechci smát. Ale jo, jako je dobré, je dobré. Takže hezký víkend právě teď na našich sociálních sítích. Podívejte se, sdílejte, najdete ho i na Instagramu, budeme moc rádi za like nebo cokoliv se na těch sociálních sítích v podstatě dá udělat. Co se tam rozhodně dá udělat, tak to je přispět k dnešnímu tématu, dnešního dne na Rádiu Čas, a to je, jaké povolání jste si vždycky chtěli vyzkoušet? Tak dámy píšou třeba učitelka, průvodčí a podobně. No a pánové tam několikrát zmínili gynekologa, jo. A na to mi napsal krásnou zprávu přes WhatsApp Rádia Čas Libor. Krásné dobré ránko, Leni. Jak pán říkal, že by chtěl být gynekolog, tak já na gynekologii jsem a raději bych byl s Lenčou a Ráďou ve studiu. Hezké ráno. No, já se nebudu ptát na detaily, jo, přece jenom nejsme po 10. hodině večerní, každopádně mávám a objímám na dálku. A kdo ví, třeba se tady někdy v rámci otevřených dveří potkáme za mikrofonem a necháme si popovídat nějaké peprné historky. Každopádně, co vy, jaké povolání a proč byste si chtěli vyzkoušet? 7766 12800, těším se na další zprávy.
1: Hity, které milujete.

Většinou, když mluvíme o megakoncertu Rádia Čas, který proběhne 21. listopadu v Ostravar aréně, tak pouštíme tohle. Protože hlavní hvězdou večera samozřejmě bude kapela Europe. Ovšem, já vás navnadím taky na tohle.

0: This is my life. Tak možná vy, co posloucháte pravidelně, tak jste poznali, že je to Marpo společně s Leny. Je to jejich společný song. Už teda trošku starší, jmenuje se Kruh, ale zní to skvěle. Mimochodem, zrovna tenhle klip má na YouTube 9,7 milionů zhlédnutí. A vy to můžete mít naživo 21. listopadu v Ostravar aréně megakoncert Rádia Čas a lístky v prodeji na časradio.cz. Kromě Marpa, Leny, kapely Europe, tam bude taky David Koller a nebo kapela Olympic. Takže neváhejte a pokud už teď víte, že vás tohle baví a že byste to fakt chtěli slyšet naživo, jakože já chci. Má to skvělou energii, tak běžte na časradio.cz a ulovte si ty nejlepší lístky.
1: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc v akci. Máslo Bony 250 gramů za 19,90 a balkánský sýr Bloček Karlova Koruna 200 gramů za 29,90. Penny.
2: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
3: Pak přijeďte do AutoESA.
2: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
3: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
2: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
3: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
4: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vy váš? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
6: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
1: Film Time na Rádiu Čas. Každý týden vás vezmeme do světa filmových premiér, nejlepších seriálů a zákulisních zajímavostí. Chcete vědět, na co vyrazit do kina nebo co rozjet doma na gauči? Film Time je vaše filmová jízdenka. Nezapomeňte! Vždy ve středu od 18 hodin v premiéře a v repríze v neděli od 9 hodin. Jedině na Rádiu Čas.
7: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Těsně před sedmou, středa 15. července, to je aktuální čas, to, kde se nacházíte, tak je středa, jo, půlka týdne, svátek slaví Jindřich, to je takové malé opáčko v té půlce týdne, no a taky nás čeká další hodinka, kde bude spousta nadupaných informací, no a samozřejmě vám ještě jednou zopakuju první slovo tajemné věty, to všechno, ale až po sedmé, ovšem teď aktuální zprávy v režii Honzy Gavelčíka.
1: Léto patří zážitkům a na rádiu Čas můžeš vyhrát ty největší. Mega léto rádia Čas. Letní festivaly, koncerty hvězd.

0: po dalších.
1: Stačí poslouchat celý den, skládat výherní větu a v odpoledních hodinách volat. Kdo ji řekne správně, bere výhru. Megaléto na rádiu Čas. Partnerom Megaléta je zážitkový drevenicový rezort U dobrého pastíra v Čutkovskej dolině na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete. Rádio Čas. Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Aktiv, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
2: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
3: Slyším, Tatart nákupy?
2: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
3: To je mazec.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: V Planéu odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do neděle u nás nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. Těšíme se na vás ve 124 prodejnách po celé republice. Planéo.
5: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 79,90 vepřová krkovice kilo a lakrum máslo 250 gramů za 22,90 do 21. července ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
6: Nehoda nás teď může potrápit ve Zlíně na třídě Tomáše Bati ve směru na Otrokovice v úseku Zlín-Malenovice bourala dvě auta, osobní s nákladním. Hasiči právě teď zasahují v Brně v ulici Líšeňské. Nehoda se řeší taky na Uhersko-Hradišťsku, na trase z Lechov Uherské Hradiště. Tady osobní auto srazilo zvěř a bouračka nás potrápí taky na dálnici D35, na trase z Lipníku na Mohelnici před Olomoucí. Tady osobní auto narazilo do svodidel.
7: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
6: S příštím týdnem má přijít ochlazení. Vyšetřování příčin požáru ve Zlíně potrvá několik měsíců. Do finále fotbalového mistrovství světa postupuje Španělsko. Dobré středeční ráno u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Teplé počasí vydrží jenom do konce týdne. Dnešek navíc ovlivní přeháňky a bouřky. Nejteplejším dnem má být pátek, kdy se teploty mají pohybovat kolem třicítky. Už o víkendu, ale podle televize LTV Plus, dorazí studená fronta a ochladí se.
7: Morava aktuálně.
6: Obyvatelé Frenštátu pod Radhoštěm se dočkají opravených cest. Výstavba moderního povrchu v jihovýchodní části města, navíc podle mluvčí radnice Ivy Vašendové, bude šetrná k životnímu prostředí.
8: Klíčovým ekologickým i praktickým přínosem této modernizace bude pokládka propustné betonové dlažby. Tento typ povrchu umožňuje přirozené zasakování dešťové vody přímo do půdy, čímž se efektivně zlepšuje hospodaření s vodou v městské zástavbě, udržuje se vlhkost v krajině a v případě přívalových srážek se podstatně snižuje riziko přetížení kanalizační sítě.
6: Hasiči sedmým dnem likvidují rozsáhlý požár výškové budovy v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně. Vodou dál prolévají sutiny objektu, jehož část se minulý týden zřítila. Vyšetřování příčin požáru může trvat i několik měsíců.
7: Rádio Čas, sport.
6: Španělští fotbalisté porazili v semifinále mistrovství světa obhájce stříbra Francouze 2-0. Po 16 letech si zahrají o druhý titul. V neděli se utkají s vítězem semifinále mezi Argentinci a Angličany. To se hraje dnes od 9 hodin večer. Dnešek bude oblačný, místy zatažený, čekají nás přeháňky a taky bouřky. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Po 7 pokračuje středeční Dobré ráno Moravo na Rádiu Čas s Lenkou Líškovou.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

My tady máme po ránu hodně, hodně světla, protože jsme tak trošičku jako v akváriu. Svítí na nás reflektory a máme zatažená okna, protože nás přenáší kamery také na televizi Relax. Vždycky to nejlepší z Dobré ráno Moravo. Tam můžete vidět mezi 6 a 8 hodinou raní, anebo potom v dopoledních hodinách a myslím, že i o víkendu se můžeme tak nějak vizuálně potkat. Takže já třeba, když přijdu, tak už potom vůbec nevím, co se děje venku až do té 9. hodiny. Ovšem, teď jsem byla v kuchyňce a přátelé, pokud jste z Ostravy a chystáte se teď někam ven, tak si nezapomeňte deštník, protože venku leje jako z konve, trošku se tam i ochladilo, takže abyste s tím počítali, samozřejmě mluvím teď o Ostravě Porubě, kde máme naše zázemí a myslím si, že tak nějak tady v okolí to bude trvat celé dopoledne, možná i celý den. No, o tom vám potom zase víc za hodinku řekne Honza Gavelčík. Ovšem, teď se podíváme zase na vaše zprávy, protože se vás dneska ptám celý den na to, jaké povolání jste si chtěli vyzkoušet. A vy mi píšete na WhatsApp na 7766 12 800. Ivča napsala: ahoj, už od dětství jsem chtěla být učitelkou. Stalo se a po těch měsících, po třech měsících, jsem skončila, protože kolektiv, ve kterém jsem byla, tak to nebylo vůbec, ale vůbec dobré. No a jsem zpátky ve své profesi. A to mě tak napadlo, protože my někdy máme takové ty sny a přání a tak. A pak, když se nám to splní, tak zjistíme, že to třeba není úplně tak dobrý. Že jo? Takže možná to, proč teďka jsme tam, kde jsme, má nějaký důvod. To bylo takové filozofické okénko. Já doufám, že vaše zprávy budou právě na WhatsAppu a na Facebooku a za chvilku se na ně zase podíváme. Jakou profesi byste si chtěli vyzkoušet, klidně na jeden den, na dva dny, na týden. Pište mi, nahrávejte zprávy, moc se na to těším a přeju vám krásné ráno. Yes.

ráno, pohodové probouzení s rádiem Čas a s hity, které milujete. A podíváme se letem světem internetem, protože myslím si, že to, co hýbe celým světem a to, co hýbe lidskými životy úplně nejvíc na celém světě, tak to jsou samozřejmě mezilidské vztahy. No a vypadá to, že v dnešní době ani láska nezná hranice. Jedna dáma, jmenuje se Amanda, se totiž identifikuje jako objektum sexuál. Já to slyším taky, tak nějak myslím, že poprvé. A to znamená, že cítí romantickou náklonost k neživým objektům. Po dřívější lásce k soše svobody našla nového partnera, tomu je 91 a jedná se o starý lustr jménem Lumière. Mimochodem Lumièrovi to hodně sluší, je to opravdu takový ten antický kousek, takže krásný pár je to. Do lustru ona říká Amanda, že se zamilovala poté, co ho objevila na jedné platformě nákupní a uspořádala s ním symbolický svatební obřad. Navíc tato dáma tvrdí, že jí Lumière naslouchá a rozumí mnohem lépe než její bývalý manžel. Tak samozřejmě gratulujeme, posíláme klíčenku a já si tak říkám, jenom když jsem tak sledovala tady tenhle zajímavý vztah, jo, že je mezi nimi celkem velký věkový rozdíl. Jo. Nevím, jestli se ho nevzala pro peníze, přece jenom je mu 91 a jí 30. Každopádně si myslím, že pokud se někdo identifikuje jako objekt sexuál, tak vlastně má velikou výhodu oproti nám, oproti nám, kdo prostě máme ty vztahy tak nějak tradičnější, že vlastně toho partnera může klidně odložit do bazaru nábytku, když je to prostě nebaví. Takže bazary nábytku jsou v podstatě v současné době takové odkladiště expanze.

0: Já mám úplně chuť říct, že vám ty horoskopy pustím, jo, ale jenom na vlastní nebezpečí, protože mám pocit, že Milan Gilner, náš dvorní astrolog, teď v posledních dnech není příliš dobře naladěn. Mimochodem tenhle týden prý je velmi, velmi náročný, už včera to začalo a dneska teda jako žádná sláva. No, takže pokud si to chcete poslechnout, tak právě teď na rádiu Čas v rámci Dobré ráno Moravo Milan Gilner, no a pokud ne, tak chviličku hostumte, no.
1: Rádio Čas. Horoskopy na dnešní den.
2: Středa bude hodně náročná. Díky vstupu Luny do znamení Lva bychom měli pocítit nárůst akční a ohnivé energie. Sebevědomí mnohých poroste, ale věci problémové jsou v převaze. Nuda tak rozhodně nehrozí. Co se týká jednotlivých znamení, tak lvům dnes bude patřit svět. Střelci pocítí chuť cestovat a tvořit a berani by měli sršet neodolatelným charizmatem. Býci budou obhajovat své finanční pozice. Panám intuice napoví, co a jak řešit a kozorozi zatouží po uznání. Bodnáři budou zahlceni nápady. Blíženci zazáří v každé diskusi a váhám to bude skvěle myslet. Štíři mohou narážet na porušování dohod. Radci budou bojovat s nutností opustit svou komfortní zónu a ryby budou hledat inspiraci a potěšení mezi přáteli. Hvězdnou středu, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gilner.
1: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: léta extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
1: Už tam budem?
2: Nech toho.
1: Raději už tam budem.
2: Přestaň. Štěl mě vedro.
3: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's. Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
4: Daruj krev nebo plazmu v Moravskoslezské nemocnici Opava a vyhraj skvělé ceny. V červenci i srpnu vylosujeme každé dva týdny hned 6 výherců. První cena je poukaz na ubytování pro 2 osoby v hotelu Sluníčko v Beskydech. Více na msnopava.cz nebo na Facebooku a Instagramu transfuzního oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava.
5: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od 1 roku.
4: Jsou skvělé. Dětské skupiny Kristýnka v chodě Buzi. A kluk je tam šťastný jako v opice.
5: A maminka se mnou.
4: Ano, děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma a budou otvírat nové pobočky. Více na centrumkristinka.cz.
6: Cože, ty máš 150 technobodů?
7: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
6: A kde to jako najdu?
7: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
6: No jasně.
7: Stáhni technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
8: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
9: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Pohodové ráno, ladíte Rádio Čas, hity, které milujete i takhle ve středu 15. července. A já jsem ráda, že tady ve studiu nejsem sama, protože je tady Honza. Ahoj Honzi.
1: Ahoj Lenko, já tě zdravím.
0: Honza Kavalčík se odskočil od zpráv, prosím tě. Honzi, těšíš se na Víš nevíš, protože my jsme tady tak jenom ve dvou a je to takové skromnější.
1: No já se moc jako netěším, mě to baví, když to teda připravuju, jo, protože já většinou v poslední době mám takové ty různé, prostě jak to říct, takové ty úseky, kdy vlastně vždycky na mě padnou nějaké modelky, filmy a to já vůbec nerozumím.
0: Ne, tak modelky ani filmy tam nebudou.
1: Fakt, no tak jo, to by mohlo
0: to
1: být dobré.
0: Jo. No, je tam literatura.
1: Jo, no tak já moc nečtu.
0: Nevadí.
1: Já to hlavně noviny, jako zpravodaj, víš?
0: Já myslím, že tohle znát budeš. Tak já myslím, že můžeme jít rovnou na to. Víš, nevíš, právě teď.
2: Dobré ráno, Moravo. Víš, nevíš.
0: Honzi, prosím tě, trošičku se ještě posuň. Ano.
1: My tady totiž máme kameru, přátelé, abyste nevěděli. Kdybyste nevěděli tady.
0: Takže začínáme Víš, nevíš posunem, protože nás přenášejí také na televizi Relax každý všední den. To nejlepší teda, no, pokud něco máme. No. Jdeme na Víš, nevíš. Dnes je Národní den hotdogů. Odkud hotdog pochází, Honzi?
1: No, tak já si myslím, že je to z Německa. A nebo že by z Ameriky. A nebo máš možnosti určitě.
0: No počkej, co jsi řekl jako první?
1: No z Německa, já bych řekl, že to je z Německa, no.
0: Ale jo. Ty máš pravdu?
1: No vidíš.
0: Jak to víš?
1: No tak protože Němci jsou takový...
0: Hotdogoví.
1: Typičtí, no...
0: Dobře.
1: Jedlíci, chtěl jsem říct něco jiného, ale jedlíci.
0: Ano. Ovšem nejslavnější soutěž v pojídání hotdogů se pořádá v New Yorku už od roku 1916. Kolik hotdogů dokáží sníst nejlepší jedlíci za 10 minut? Typni si, mám i možnosti.
1: Tak ona je otázka, jak ten hotdog je velký, co obsahuje, čím to zapíjejí a tak.
0: No.
1: No tak ty možnosti, dobře.
0: Tak buď přes 50, přes 60 nebo přes 70.
1: Já myslím, že přes 70.
0: To mám pocit, že jste někde četl. Nebo stala jsem
1: ne, to já jsem tak jako typnul, no, že oni když už tak už.
0: Je to správně. Jednoduchá otázka. V roce 2018 Francie vyhrála mistrovství světa ve fotbale v Rusku po vítězství nad Chorvatskem 4-2. To mistrovství světa probíhá i teď v současných dnech.
1: No a víme, že Francie už nevyhraje.
0: Už víme, že nevyhraje. A velké finále proběhne 19. července v New Jersey. Které hvězdy vystoupí na hudební show v poločase poprvé v historii?
1: Jo, tak to fakt nevím.
0: Stačí mi jedna.
1: Já jsem se nedíval, tak já nevím, já to moc jako nesleduju. Já třeba jsem viděl, akorát když Francie hrála s Marokem.
0: Aha.
1: No a to je všechno, ale že bych jako sledoval, které hudební hvězdy vystoupí ve finále.
0: Máme to rozdělené s Honzou, on je odborník na sport a já na kulturu, takže ti to neuznám.
1: Tak možná bys mi mohla dát možnosti.
0: To nemám.
1: Nemáš.
0: Ale vystoupí tam třeba Madonna, to ti prozradím.
1: Jo?
0: Jo, nebo Justin Bieber, nebo
1: to, tak
0: BTS.
1: Justin Bieber to bych pochopil, ale Madonna ještě vystupuje.
0: Ano.
1: Fakt.
0: No jasně. Tak, v roce 1562 Španělé na hranici v Máni na Jukatánu pálí veškeré písemné památky Májů. V ohni tehdy zhořelo 27 cenných dokumentů a spousta obrazů. My se dostaneme ale touto událostí k majskému kalendáři. Oni jich mají několik. Ale kolik dní má jejich sluneční kalendář?
1: Kolik dnů má sluneční kalendář? Jakože kolik dnů v roce?
0: Ano.
1: Sluneční kalendář, jakože kolikrát jako svítí slunce, já tomu nerozumím úplně.
0: Tak trošku to souvisí.
1: Jo. No, tak já nevím, a máš možnosti?
0: Tak 220, 365 nebo 470.
1: Jak jsi tam dal těch 365, no tak já si myslím, že slunce svítí 365 dnů v roce, no tak by to mělo být asi stejně, ne?
0: Je to správně. A v roce 1606 v tento den se narodil taky Rembrandt, holandský malíř. Dal bys dohromady aspoň jedno dílo od něho?
1: Počkej, Rembrandt.
0: Něco, co se děje v noci.
1: Spánek v temné košili.
0: Ale taky hezký název pro dílo, je to Noční hlídka. A
1: jo,
0: teď prosím,
1: no tak to je podobné.
0: Ano, to je vlastně úplně stejné.
1: Jo.
0: A teď prosím, poznej spisovatele podle jeho děl. Racek, Strýček Váňa, Tři sestry anebo Višňový sad.
1: Racek, Strýček Váňa anebo Višňový sad.
0: Nebo Tři sestry. A říká to i Cimrman, když Jara Cimrman ležící spící. Napsal jsem Dvě sestry a není to málo? A teď řekne to jméno.
1: Tak já to nevěděl, tak já nevím.
0: Aha. Tak Anton Pavlovič Čechov.
1: Anton Pavlovič Čechov. No tak.
0: Takže neuznávám, ale každopádně ten začátek, ten rozjezd si myslím, že byl skvělý.
1: No tak měli jsme to tak půl na půl, tak já ti děkuji, Leni.
0: Jo, a díky moc, ty tu budeš i v pátek,
1: že? Budu tady ještě v pátek.
0: A taky nechceš trošku vysmažit ty mě? Dobře, on zase ještě rozhodne. Hity, které milujete.

Mně se líbí, jak jste u téhle otázky kreativní. Píšete mi dneska na WhatsApp nebo také na Facebook, jakou profesi jste si chtěli vždycky vyzkoušet. No a Milada napsala, dobré ráno, milá Lenko, úplně nemám vyhraněnou představu, ale někdy po jednání s klienty a panem šéfem mám pocit, že bych vyměnila si místo s paní, která jezdí s velkým vysavačem po městě, má pohyb celý den, nemusí nic řešit, si teda myslím. Ale je fakt, že nejvíce asi líbí práce, kterou člověk zatím nevyzkoušel. A to je pravda. A dokonce jsme tu měli i případ, kdy, myslím, že to byla Ivča. Ano, Ivča chtěla být učitelkou a pak, když si to vyzkoušela, tak zjistila, že teda ne. No a co, vy podíváme se ještě na Facebook. Hanča píše, že by chtěla pitvat. Že chtěla být forenzní lékařkou. Nejsem si jistá, jestli tahle profese se dá vyzkoušet na jeden den. Ovšem měli jsme tu i možnost vyzkoušet si chirurga, tak možná ta pitva by byla trošičku bezpečnější. No a Barbora by zase chtěla být řidičkou pohřebního ústavu. Tak já vám moc děkuju za inspiraci, protože na některé povolání jsem úplně zapomněla, co by šlo dělat. Každopádně, co vaše vysněné povolání, které byste si chtěli na chvilku vyzkoušet, napište mi Facebook, WhatsApp 7766 12 800, klidně přidejte i hlasovku, moc se těším na další tipy a budu moc ráda, když mi k tomu napíšete nebo nahrajete taky to, proč byste si tu profesi chtěli vyzkoušet. Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Já si myslím, že tahle píseň Držím tě město od kapely Tým je až příznačná pro Pala Haberu. Jinak hrajeme hity, které milujete a posloucháte Rádio Čas. Ale když se právě vrátíme k Palovi Haberovi, tak myslím si, že touhle písní v podstatě ho zvou do každé superstar, protože nás čeká další ročník. Už na podzim půjde na televizní obrazovky, no a Palo Habera opět zasedne v porotě. A já jsem si tak říkala, že bychom mohli zavzpomínat na nějaké jeho legendární hlášky. Třeba tuhle mám moc ráda.
1: Stevenovi Tylerovi se to zpívá dobře, lebo on má v podstatě, ak si někdo neuvedomil, on nemá ústa, to je normálně otvor do tunelu Blanka.
0: To je jedna obrovské z těch starších, jo. Ale možná jste nevěděli, že Palo Habera se v porotě Superstar té české a československé objevil dohromady 8krát. A pokud bychom nějak do toho počítali kola jenom ve slovenské Superstar, takže na Slovensku, když to ještě bylo rozdělené, tak dokonce 11krát. Takže je to taková stálice téhle hudební soutěže talentové. Ovšem letos mu tam přibydou mladší ročníky, protože letos v porotě zasedne taky zpěvačka Eva Farná, která se vrací po několika leté pauze, jinak královna Edenu samozřejmě, taky Jakub Prachař anebo reper Kalin. Takže už nás to čeká na podzim, tak jsem zvědavá, co nového se vymyslí a jestli se budeme opět bavit hvězdnou, nebo jak to byla hvězdná rota, že jo, hvězdnou rotou a nebo něco nového nás čeká samozřejmě. Držím pěsti všem talentovaným lidem a ode mě máte velký obdiv, protože to vy někdy jste toho svědkem tady na Rádiu Čas, že ten zpěv to není žádná sranda, tedy alespoň v mém podání.
2: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.

stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv. S námi stále online. Rádio Čas.

0: A já jsem si říkala, že jsem v téhle hodince něco zapomněla a už vím, co samozřejmě megaléto a první slovo naší tajemné věty. Takže víte co, já vám ho řeknu až v té příští 7.55, aktuální čas, ladíte Rádio Čas, středa 15. července, no a zprávy už má připraveny Honza Gavelčík.
1: Nula omezení, maximum svěžesti. To ve Vinyu umíme. Frizante bez alkoholu je ideální k bazénu, na piknik i na cesty. Lehké, jemně perlivé a vždy připravené schladit v horkých dnech. Ochutnejte bílé, růžové nebo oblíbenou jahodu či mango, v láhvi nebo v plechu. Letní pohoda na maximum i bez alkoholu. My ve Vinyu myslíme na všechny.
2: Mobil? Mega sleva! Kávovar? Mega sleva! A vy váš? Taky mega sleva! Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na Alza.cz.
3: Tak už víte, kam a čím letos na dovolenou?
4: Ať už kamkoliv, v Auto ESA vždy pořídíte spolehlivý a prověřený vůz.
3: A za cenu, která vás rozhodně potěší.
4: Stačí využít třeba akční slevy až 90 tisíc.
3: Auto ESA. U nás si vybere a ušetří opravdu každý.
5: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.

0: Rádio Čas.
1: Nehoda nás teď může potrápit v Havířově. V ulici Dlouhá třída se srazila dvě osobní auta. Problémy jsou na dálnici D35. Na trase Olomouc-Lipník před odbočkou na Daskabát tady havarovalo osobní auto. Nehoda dvou aut nás potrápí taky na Šumperku. U obce Dolní Studénky na trase Šumperk-Postřelmov. Nehoda se řeší taky na Uhersko-Hradišťsku. Na trase Zlechov-Uherské Hradiště tady osobní auto srazilo zvěř a bouračka se stala i ve Zlíně na třídě Tomáše Bati ve směru na Otrokovice v úseku Zlín-Malenovice. I tady si dávejte pozor.
0: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
1: Za dálniční známky připlácet nebudeme. Opava chystá rozvoj lokality kolem Stříbrného jezera. Fotbalisté Baníku Ostrava zveřejnili letní posilu. Dobré středeční ráno u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Dálniční známky zdražovat nebudou. Poslanci podpořili zmrazení jejich cen od ledna příštího roku. Třeba za roční kupon by tak řidiči dál platili 2570 korun. Pravidelné zdražování kuponů podle inflace zavedla předchozí vláda.
0: Morava aktuálně.
1: Opava chce postupně získat do svého vlastnictví pozemky v okolí Stříbrného jezera. Město by tak mohlo dlouhodobě rozhodovat o rozvoji této významné rekreační lokality. Celkem jde o 4000 metrů čtverečních. Olomoucký kraj sází na výjimečnost. Spustil nové webové stránky, které představí mimořádné osobnosti, jedinečná místa a silné příběhy napříč celým regionem. Pokračuje mluvčí hejtmanství Eva Knajblová.
2: Olomoucký kraj je plný lidí, kteří jsou inspirací pro své okolí a zároveň nabízí řadu jedinečných míst, na něž můžeme být právem hrdí. Chceme jejich příběhy představit nejen našim obyvatelům, ale také všem, kteří hledají důvod, proč Olomoucký kraj navštívit nebo se o něj více a blíže zajímat.
1: Podrobnosti najdeme na webu nazvaném Identita Olomouckého kraje.
0: Rádio Čas, sport.
1: Baník Ostrava získal další letní posilu, kterou se stal ukrajinský stoper Jevhenij Skiba. 23-letý fotbalista přestoupil z Karviné a podepsal smlouvu na 3 roky. Ostrava zároveň do MFK uvolnila na hostování útočníka Jakuba Piru. Dnešek bude oblačný, místy zatažený s přeháňkami a bouřkami a teplotami od 23 do 27 stupňů. Tolik zprávy. Po 8. pokračuje středeční Dobré ráno Moravo na Rádiu Čas s Lenkou Líškovou.

0: Dáš mi.
1: Megaléto Rádia Čas.
2: A dneska v rámci Megaléta to bude hodně kulturní a krásné pod širým nebem. Já vás nebudu dlouho natahovat tady na Rádiu Čas, protože vy víte, že v rámci Megaléta hrajeme vždycky o ty nejlepší letní akce a o ty nejúžasnější vstupenky. A právě dneska tady máme na stole dva lístky na večer Tři královí a neb cokoliv chcete, tedy komedii o lásce od Williama Shakespearea, která proběhne v rámci Shakespeareovských slavností. Shakespeareovských slavností, to je takový dobrý jazykolam po ránu, už 9. srpna na Slezsko-Ostravském hradě. No a vy můžete být u toho, když poskládáte dohromady dnešní tajemnou větu a já už tady pro vás mám první slovíčko a to je poslouchám. Ještě jednou ho zopakuju, poslouchám. První slovo naší tajemné věty, jakmile ji poskládáte celou, dovoláte se v daném pořadí odpoledne holkám, tak dva lístky na Shakespeareovské slavnosti na Slezsko-Ostravském hradě můžou být vaše. No já vám moc držím pěsti.
0: Yes.

0: jsme se právě tak nějak zapovídali, kde bychom chtěli žít a bydlet, nebo kde bydlíme a žijeme. Tady s Martinem Fabíkem, mým milým kolegou z Právařem, přišel na odpolední směnu, tak jsem si říkala, že ho tady stáhnu. Marťo, ahoj.
1: Ahoj, dobré ráno všem.
0: Ale tak řekni tvoje srdcové místo.
1: Tak moje srdcové místo je Frýdlant nad Ostravicí. No,
0: já jsem si říkala, že se tam pojedu podívat.
1: Přijeď.
0: Protože v podstatě je to takové sousedství Příbora.
1: Je to blízko, no.
0: A je to tvoje vysněné místo, kde bys třeba chtěl jako bydlet díl nebo zůstat tam?
1: Jo, asi jo. Jako já bych chtěl upřímně do Norska, ale to až tak ve stáří.
0: Jo, já jsem myslela jiné město, ale Norsko, jo.
1: Tak k tomu Frýdlantu mám vztah, takže tam je to prostě takové, no.
0: Je, to je hezká. No já se taky těším, až budeme někde, k čemu budu mít vztah. Každopádně, Marťo, to není téma dnešního dne.
1: Ano.
0: Dneska se ptáme všech našich posluchačů, jestli je nějaké povolání, které jsi chtěl vždycky vyzkoušet. Jestli by jsi třeba s někým na den, na dva vyměnil boty, jak se říká.
1: Já, když jsem byl malej nebo menší, tak jsem chtěl být vždycky učitel.
0: Aha.
1: A já jsem připravoval i pro prarodiče úkoly, písemky, takže jsem je jako takhle zaměstnal a rádi na to vzpomínají často. No
0: a které předměty bys učil?
1: Češtinu, matiku, zeměpis a dějepis. To byly vždycky 4 kategorie, které jsem vlastně jim připravoval z různých pracovních sešitů a oni to potom dělali a jsem to známkoval červenou propiskou, jsem se na to i koupil.
0: Jo, a dělal jsi takové to dvojité podtržítko a
1: ano,
0: dával
1: přímo.
0: Si jim známky. Mm-hmm,
1: jedna hvězda, body a všechno.
0: Jo.
1: A je to strašně bavilo, no. Já jsem je strašně zaměstnával v tomhletom, no.
0: No a co potom rozhodlo o tom, že jsi nešel touhle cestou?
1: Asi to, že jsem se zamiloval více do hudby, no, a chtěl jsem být hudbě co nejvíc na blízku.
0: Jo, takhle, mm-hmm. To je romantika.
1: Chybí svíčky.
0: Já tady normálně zamáčknu slzu, jo. Tady je mladý muž z Frýdlantu nad Ostravicí, kde to miluje. Chtěl být učitelem, ale nakonec se rozhodl, že jeho kroky půjdou blíže k hudbě. A jak to bude pokračovat dál, tak to se dovíte na Rádiu Čas. Mimochodem doufáme, že i vy se s námi podělíte o vaše příběhy, protože s kým byste si chtěli chvilku vyměnit boty nebo zaměstnání, tak to nám napište na Facebook anebo taky na WhatsApp.
1: 7766 12 800.
2: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Činasky mají svůj svět i tady na Rádiu Čas, protože hrajeme hity, které milujete. Mimochodem, kapela Činasky naživo, to je vždycky zážitek, jsou naprosto úžasní. A po 3 letech právě vyrazili na turné po Česku v rámci léta. A nejblíž je můžete vidět už 17. července v Hrádku u Rokycan, anebo 18. července v Trutnově. A já doufám, že do té doby, do toho 17. se to trošku zlepší, protože teď nás čekají horoskopy. A kdo je slyšel minulou hodinu a nebo i včera, tak ví, že Milan teda teďka nevstává pravou nohou, tak já doufám, že do konce týdne to napraví.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Horoskopy na dnešní den.
2: Středa bude hodně náročná. Díky vstupu Luny do znamení Lva bychom měli pocítit nárůst akční a ohnivé energie. Sebevědomí mnohých poroste, ale věci problémové jsou v převaze. Nuda tak rozhodně nehrozí. Co se týká jednotlivých znamení, tak Lvům dnes bude patřit svět. Střelci pocítí chuť cestovat a tvořit a berani by měli sršet neodolatelným charizmatem. Býci budou obhajovat své finanční pozice. Panám intuice napoví, co a jak řešit, a kozorozi zatouží po uznání. Bodnáři budou zahlceni nápady. Blíženci zazáří v každé diskusi a váhám to bude skvěle myslet. Štíři mohou narážet na porušování dohod. Radci budou bojovat s nutností opustit svou komfortní zónu a ryby budou hledat inspiraci a potěšení mezi přáteli. Hvězdnou středu, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gellner.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Příjemné vstávání s rádiem Čas. Ladíte hity, které milujete. 8 hodin 20 minut aktuální čas a středa 15. července. Jindřich v kalendáři. Všechno nejlepší. A jdeme se podívat letem světem internetem, protože mě zaujal takový Guinnessův rekord nový, který vznikl v Brazílii. Tam se jeden šťastný pár pokusil o překonání rekordu a hlavně o to, aby dokázali, jak moc se milují. Za 30 vteřin si dali celkem 195 polibků a chce překonat i počet polibků za jednu minutu. Renato, tak se jmenuje ten partner, ten muž, věří, že se díky tomu stal Brazilcem s největším počtem světových rekordů právě v těchto aktivitách. Podle něj mají jejich rekordy šířit pozitivní energii a inspirovat ostatní. Tak je pravda, že když si představím, že 195krát si dám s někým hudla na během 30 vteřin, tak mi to tak jako vykouzlí úsměv na rtech. Každopádně doufám, že se k tomuto brazilskému páru nedostane informace z Thajska. Protože tam vznikl rekord o nejdelší polibek na světě. A schválně si tipněte, jak dlouho se ti dva Tajci líbali, aby se zapsali do Guinnessovy knihy rekordů právě s nejdéle trvajícím polibkem. Dám vám ještě chvilku. Tak je to, přátelé, přesně 58 hodin, 35 minut a 58 vteřin. Takže oni se líbali 58 hodin. Já ale nevím, proč mě místo romantiky vždycky u těchto rekordů napadne, jak to dělali, jako jak chodili na záchod, že?
1: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
2: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
3: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
4: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 25,90 Pilsner Urquell půl litru a meloun vodní kilo za 9,90. Platí do 21. července ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
5: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
6: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny.
7: Lahutkové zlaté paštiky Majka Matěj a další delikátní paštiky od Hamé 48 gramů za 11,90, z Hruška klubem za 9,90. Tradiční trvanlivý salám Herkules Bivoj 100 gramů za 21,90. Nabuzující energetické osvěžující nápoje Tiger Original a další skvělé druhy půl litru za skvělých 19,90. A pozor, ve velké soutěži s Matony za nákup libovolného nápoje od Matony či KMV Bev soutěžte o cestu kolem světa a v Hrušce navíc o 4x65 palcovou OLED televizi Samsung Ultra HD. Více na mojehruska.cz.
8: Hledáte porodnici s klidnou atmosférou a osobním přístupem? U nás v Krnově je maminka, miminko i celá rodina vždy na prvním místě. Porodnice Krnov. Tam, kde každý nový život vítáme srdcem.
9: Vodní svět, zoo, zipline a mnoho dalšího. Přijď zažít unikátní zábavní park v Ostravě. Skalka Ostrava.cz.
10: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
11: Hity, které milujete.

0: Mně se líbí, jak vás zaujme nějaké téma a hned mi píšete, to je nejlepší, protože přece jenom dneska ráno až do konce týdne jsem tady sama, Ráďa má dovolenou a já jsem holka ukecaná, takže když si mám s kým popovídat, je to fajn. S vámi Rádio Čas, hrajeme hity, které milujete ve středu 15. července. No a dívám se na náš WhatsApp a hledám tam odpovědi na dnešní otázku a Bob mi napsal, ahoj, k rekordu vlíbání na záchod nemuseli, neměli přece čím jíst a pít. No Bobe, já vím, já jsem tady totiž před chvilkou mluvila o rekordu v nejdelším polibku, který trval přes 58 hodin a byl v Thajsku a říkala jsem, že bohužel nejsem úplně romantická duše, že bych si říkala, jak se ti Thajci mají rádi, ale že by mě zajímalo, jak chodili na toaletu. No a Bob mi napsal tuhle reakci. Takže Bobe, já to chápu. Samozřejmě 58 hodin dlouhá doba. Dokonce teda zajímavostí je, že takovéhle rekordy už se zakázaly, už se nesmí dělat, protože jsou opravdu nebezpečné pro zdraví. Ale předtím, než začaly, tak tam něco poslali, ne? Takže nevím, no, škoda, že se jich nemůžeme zeptat. Na co se ale můžeme zeptat, ale na co se vás ptáme celý den na rádiu Čas je, jestli je nějaké povolání, které byste si rádi vyzkoušeli. A vy mi právě na náš WhatsApp 7766 12800 píšete krásné příběhy. Třeba tenhle, krásné ráno, od malička jsem chtěla být učitelka v mateřské školce, bohužel moje vědomosti byly jiného názoru, smajlík. Ale ve 30 se mi splnil sen a udělala jsem si kurz chůvy, který mi teda dal zabrat, ale nenechala jsem se odradit a nyní pracuji pár let v soukromých jesličkách a jsem naprosto šťastná. A tak to napsala Nikča. A to je nádherná zpráva a nádherný příběh o tom, že když něco chceme, když si za něčím jdeme, tak se to může splnit a pak můžeme být happy, jak dva grepy, jak já říkám. Takže moc děkuju za tyhle příběhy a za to, že tam na druhé straně jste a kdybyste chtěli přispět a napsat mi, co je to vaše vysněné povolání, které byste si třeba klidně na den, na týden vyzkoušeli, tak využijte Facebook i WhatsApp.
1: Hity, které milujete. Radio Čas.

Až vám příště spadne chleba s máslem na zem namazanou stranou, tak prosím vás se nerozčilujte. Ani neříkejte, jakou máte smůlu a řekněte, je, to je ale krásné umění, no. Klidně to za umění totiž považovat můžete. Představte si, že Rotterdamské muzeum připomnělo zesnulého nizozemského konceptuálního umělce Wima T. Schippersa obnovením jeho instalace, jeho slavné instalace. No a ta instalace právě je arašídové máslo na zemi. Přesněji řečeno 360 kg arašídového másla rozetřeného po zemi galerie. Dílo poprvé vzniklo už v roce 1969 a prý teď znovu otevírá debatu o tom, co všechno lze považovat za umění. Mimochodem, kdybyste si vzali nožík a začali si mazat sendviče v galerii přímo na zemi, tak byste jich namazali přes 15 tisíc. Sám umělec o tom říkal, když tu instalaci udělal poprvé, že je to fantastické, že tam všichni stojí a dívají se na arašídové máslo. On totiž neustále tak nějak jako lavíroval na té hraně, co je a není umění a jestli je vůbec potřebné a podobně. Jemu to zabralo 360 kg arašídového másla a to ještě netušil, že největší událostí v uměleckém a malířském světě bude banán přilepený na zeď lepící páskou. To mi přijde trošku jednodušší, protože když se snažili pracovníci muzea obnovit právě tohle dílo, tak jim to zabralo přes týden a museli opravdu těmi patlátky patlat to arašídové máslo na zem. Jediné teda, co jsem se nedočetla, pokud byste chtěli tu výstavu vidět, tak samozřejmě můžete vyrazit do Holandska, ale jediné, co jsem se nedočetla, tak je, co se s tím máslem stane, až ta výstava skončí. A myslím si, že by bylo takové pěkné a konceptuální, kdyby třeba celé město přišlo na svačinu. Alespoň by to ti chudáci, co to tam museli lít z kýblu, nemuseli zase uklízet. Radio Čas.

Znáte takové to, jak si některou stránku otevíráte pořád dokola nebo kontrolujete něčí profil pořád dokola a tak nějak vás to baví, jestli tam není nějaká změna a podobně. Tak pokud to máte stejně jak já, tak se takhle můžete bavit na časradio.cz, protože to já dělám skoro denně. Dívám se, jak nám krásně ubývají lístky na náš megakoncert Rádia Čas. No a když to tady tak proklikávám, tak třeba sektor B7 v Ostravar aréně, tak tam už máme jenom jedno volné místečko. Sektor D3, tak tam jsou už jenom dvě volná místečka. C2 vypadá celkem v pohodě, dá se, tam je tak půlka. No a takhle bych mohla klikat dál a dál a dál. Takže prosím vás, pokud máte nějaké oblíbené místo v Ostravar aréně, rádi byste si sedli a dobře viděli, tak časradio.cz, protože ty lístky neúprosně se prodávají a běží dál mezi vás, protože hodně lidí chce vidět kapelu Europe naživo, taky Davida Kolera, Olympiky nebo Leny se speciálním hostem Marpem. Takže jestli jste u počítače nebo třeba někdo z vašich blízkých má narozeniny, svátky, třeba Jindrovi dneska můžete udělat radost, tak klikněte na časradio.cz a vyberte si to nejlepší místo v hale a 21. listopadu v Ostravar aréně se vidíme.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
2: Planeu odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do neděle u nás nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 tisíc výdejních míst. Planeo.
3: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
4: Slyším Tatart nákupy?
3: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes. Aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
4: To je mazec.
3: Tatart, opravdový elektrospecialista.
5: Vodní park už nemusíš hledat u moře ani na Lipně. Velká nafukovací vodní atrakce plná skluzavek, překážek a vodní radosti letos i na koupališti v Rožnově. Zábava, kterou na běžném koupališti jen tak nenajdeš. Tak si do kalendáře piš, ať na koupališti v Rožnově nechybíš. Sportoviště Rožnov.cz.
6: Pět benefitů, jedna skvělá šunka. Vysoký obsah masa a bílkovin, nízký obsah tuku, bez lepku a bez laktózy. To jsou šunky nejvyšší jakosti z Krásna. Máme na to nos? Krásno, žijte krásně.
7: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Stačí jediné, potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
8: Rádio Čas.

0: Ty nejlepší rána jsou s rádiem Čas a s Dobré ráno Moravo, kde vždycky startujeme taky naše Megaléto, kde se dovíte první slovo Megaléta, kde hrajeme o ty nejlepší vstupenky na letní festivaly a koncerty. Dneska jsou to Shakespeareovské slavnosti, no a včera jsme hráli o Monkey Business. A teď jsem se dočetla, že právě kapela Monkey Business chystá nové album. Teď přemýšlím, kdy oni vydali to poslední. Každopádně bylo zvláštní tím, že bylo celé v češtině. Jmenovalo se Když můzy mlčí a je z něho taková velmi energická a dobrá hitovka Čao Čao. Ta se mi moc líbí. A teď Monkey Business chystají další album. Měl by být ještě letos, prý v listopadu. A fanoušci se můžou těšit na řadu překvapení. Podrobnosti si kapela zatím nechává pro sebe, ale co tak jako prosakuje na povrch, tak by tam mělo být hodně takových zajímavých spoluprací. Tak jsem na to hodně zvědavá.
1: Radio Čas.

0: 8.58 na rádiu Čas. Jsem velmi ráda, že můžu přivítat u mikrofonu legendu, legendárního moderátora soutěže Riskuj, Martin Fabík.
1: Dobré ráno všem, ahoj.
0: Teď to musíme uvést na pravou míru, aby jsme nezmátli všechny, kdo si pamatují Jana Rosáka. Tak prosím tě, jak to je s tvým Riskuj?
1: Jak jsem byl menší, v minulém vstupu jsme zmiňovali, že jsem chtěl být učitel.
0: Ano.
1: A pro prarodiče jsem připravoval různé testy, které kdyby zkoumaly jejich zdatnost. A já jsem byl takový pečlivý, hravej, takže jsem pro ně připravil Riskuj. To znamená, že jsem na jejich dřevěný nábytek z ořechu, takový krásný lesklý, přilepil prostě číslovky 500, 1000, 2000 a hráli jsme prostě soutěž Riskuj. Já jsem se postavil, dal jsem si bobek, připravil jsem si otázky a už to bylo.
0: Aha, a pamatuješ si třeba nějakou otázku, kterou jsi jim dával?
1: Otázky byly různé, například kdo byl první prezident československý, kdo hrál třeba ve filmu Princezna Zemlejna a tak podobně. No.
0: Tak to bych věděla, Iveta Blanárovičová.
1: To byl čert.
0: To a dál nevím.
1: Dál tam byl pan Zelenka jako vodník,
0: aha,
1: potom paní Černá jako Eliška.
0: A kdo hrál Jindřicha? Jindru.
1: To právě nevím. No? Ale toho jeho tatínka hrál Alois Švehlík.
0: Zase odpovídám.
1: Jak maturity, no.
0: Počkej, já se podívám. Princezna Zemlejna. Protože my jsme ho dneska zmiňovali, jelikož slaví svátek Jindra, víš?
1: Aha, Jindřich.
0: Rec. Ale myslím, že známe, že víme. Radek Valenta.
1: Ano, přesně, to je on. Teď už vím.
0: Kolik jsem vyhrála v Risku?
1: 200, to byla taková slabší otázka.
0: Dobře, no a kdybys měl, tak si představíme, že já jsem paní Maruška, mám ráda křížovky a chození do přírody a jsem účastnice Risku, tak jak bys mě uvedl, nebo jak bys uvedl Risku?

0: Uj, pojď.
1: Je, ty brďo. Dobrý den, já vás tady vítám u televizní show Riskuj. Máme tady paní, jak bylo to jméno, prosím?
0: Maruška.
1: Paní Maruška z Budějovic přišla tady vlakem a bude soutěžit o náš velký jackpot.
0: Ty jo, to je dobrý. A jaká je otázka na jackpot?
1: Otázka na jackpot je... No, to jsme teďka dostala. Které
0: pohání.
1: Hlavní město, které hlavní město souvisí se státem Litva?
0: Já to nevím, já jsem myslela, že se mě zeptáš, jaké povolání bych chtěla dělat,
1: aha,
0: kdyby mě dělala v rádiu.
1: Tak to bude druhá otázka za 500.
0: Tak dobře, tak to nevím, které?
1: Riga, to... myslím, Litva Riga.
0: Tak počkej, tak když jsi moderátor, si musíš být jistý.
1: Já to vím, já tě zkouším jenom.
0: Jo, jasně. No, já si myslím, že Riskuj v tvém podání by mělo velký, opravdu velký úspěch.
1: Děkuju.
0: A jsme velmi vděční, že alespoň teď na rádiu čas nám děláš zprávy. To byl Martin Fabík. No, každopádně teď ještě zaskočí Honza Gavelčík a potom už se na tebe odpoledne můžeme těšit, že jo?
1: Ano, určitě.

0: IKEA do Jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
3: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
4: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. dřevočal.cz.
5: Problémy jsou stále v Havířově. Na Dlouhé Třídě se srazila dvě osobní auta. Dva osobáky bouraly taky u obce Dolní Studénky na Šumpersku na trase Šumperk-Postřelmov. Zdržíme se i v Kroměříži v ulici Hulínské. Tady probíhají práce na vozovce. Dva nákladňáky nás můžou zdržet u Mohelnice ve stoupání ve směru na Moravskou Třebovou. A komplikace je taky na dálnici D35 na trase z Olomouce na Lipník. Před odbočkou na Daskabát bouralo osobní auto.
6: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
5: Cestující se můžou vyjadřovat k železniční dopravě. O sdílená kola je v Rošnově pod Radoštěm čím dál větší zájem. Do finále fotbalového mistrovství světa postupuje Španělsko. Dobré středeční dopoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Začala velká prověrka vlakové dopravy. Správa železnic rozběhla rozsáhlou anketu mezi cestujícími, která potrvá až do konce prázdnin. Chce zjistit, jak lidé vnímají cestování po železnici. Zapojit se můžeme třeba prostřednictvím QR kódů.
6: Morava aktuálně.
5: Ostrava bude mít další turistické lákadlo. Katedrálu Božského spasitele ještě letos rozezní nové varhany. Na renovaci a instalaci nástroje bylo potřeba přibližně 30 milionů korun. Projekt podpořil i Moravskoslezský kraj nebo město Ostrava. V Rožnově pod Radoštěm mají obyvatelé o sdílená kola velký zájem. Za první 3 měsíce provozu každé kolo využili zhruba 4x denně. Město proto službu rozšíří o dalších 10 nových kol. A to není všechno, říká mluvčí města Adela Kousalová.
7: Vznikla také dvě nová stanoviště u hasičské zbrojnice v Hážovicích, o kterou si obyvatelé řekli při veřejném projednání, a na Dolních Pasekách nad Unipadem. Největší zájem je dlouhodobě o stanoviště u vlakového nádraží a na Masarykově náměstí, kde bude posílený počet dostupných kol.
5: Až do října taky platí, že prvních 30 minut jízdy mají obyvatelé zdarma.
6: Rádio Čas, sport.
5: Španělští fotbalisté porazili v semifinále mistrovství světa obhájce stříbra Francouze 2-0. Po 16 letech si zahrají o druhý titul. V neděli se utkají s vítězem semifinále mezi Argentinci a Angličany. To se bude hrát dnes od 9 hodin večer. Dnešek bude oblačný až zatažený s přeháňkami a bouřkami a teplotami do 27. Tolik zprávy, po 9. pokračuje středeční dopoledne na Rádio Čas. Teď už s Alešem Šklubalem.
8: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Pohodové dopoledne s rádiem čas 9.11. Já vím, vy jste zvyklí, že už tady s vámi bývá po deváté, ale Šklubal, nebojte se, nepřijdete o něho, přibalí a přifrčí hned po 11. hodině dopolední, ale ještě 2 hodinky tady pobudeme společně. A já jsem za to moc ráda, protože neustále se dneska bavíme o tom, jaké povolání byste si chtěli vyzkoušet, jaké je to vysněné, třeba na 1, na 2 dny, na týden, na měsíc, klidně mi napište na našem Facebooku, anebo taky na WhatsApp na 776612800, co byste se rádi vyzkoušeli.
1: Rádio Čas. Pojďte se bavit.
0: No a kdyby to náhodou byla práce v muzeu, tak vás můžu pozvat do muzea Šipka ve Štramberku na výstavu s názvem Poklady, které nezmizely. Uvidíte tam artefakty, které byly nalezeny ve Štramberku a okolí v posledních letech. A co je na tom úplně to nejzajímavější, tak to je, že tyhle předměty jsou zajímavé tím, že byly nalezeny často náhodně veřejností. Takže takové skryté poklady Štramberka. Více informací najdete na www.muzeumšipka.cz.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Dobré dopoledne, tak já bych teda chtěla zkusit být chirurgem, zažít ten pocit si říznout do lidského těla. Tak i takové zprávy nám chodily na WhatsApp dopoledne na 7766 12800, protože se vás dnes po celý den ptáme na to, jaké zaměstnání byste si chtěli vyzkoušet, třeba na den, na týden, prostě na nějakou dobu si zkusit něco nového. Jinak tahle zpráva byla od Zuzanky. Tak Zuzanko, mávám a ještě jednou objímám na dálku a doufám, že teda je to opravdu jenom o té lékařské péči a není zatím něco víc. Jinak na Facebooku jste se taky hodně rozjeli. Třeba Radka by chtěla být učitelkou, Evča prodavačkou. Říká, že ale na brigádách se jí to povedlo, takže asi ten sen tak trošku splnila. Radek samozřejmě dodává, že by chtěl být gynekolog amatér, ale nejsem si jistá, jestli myslí profesi, anebo možná tu písničku od kapely Činasky. No a Hanička taky poslala takovou trošku znepokojující zprávu, že by chtěla pitvat, protože chtěla být forenzní lékařkou. Tak to jsou asi ty nejzajímavější profese, které jsem tady pro vás našla na sociálních sítích anebo na WhatsAppu. Tak doufám, že i teď dopoledne se rozvášníte a napíšete mi, co byste si chtěli vyzkoušet a klidně i nějaký příběh proč na 7766 12800 na náš WhatsApp Rádia Čas.
1: Nula omezení, maximum svěžesti. To ve Viniu umíme. Frizante bez alkoholu je ideální k bazénu, na piknik i na cesty. Lehké, jemně perlivé a vždy připravené schladit v horkých dnech. Ochutnejte bílé, růžové nebo oblíbenou jahodu či mango, v láhvi nebo v plechu. Letní pohoda na maximum i bez alkoholu. My ve Viniu myslíme na všechny.
2: Letní slevy ve Sportisimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportisimo. Život v pohybu.
3: Daruj krev nebo plazmu v Moravskoslezské nemocnici Opava a vyhraj skvělé ceny. V červenci i srpnu vylosujeme každé dva týdny hned 6 výherců. První cena je poukaz na ubytování pro dvě osoby v hotelu Sluníčko v Beskydech. Více na msnopava.cz nebo na Facebooku a Instagramu transfuzního oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava.
4: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od jednoho roku.
3: Jsou skvělé. Dětské skupiny Kristýnka v Buzi. A kluk je tam šťastný jako v opice.
4: A maminka se mnou.
3: Ano, děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma a budou otvírat nové pobočky. Více na centrumkristinka.cz.
2: Představ si ten moment. Zhasnou světla a první tóny hitů, které znáš nazpaměť. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena Ostrava. Jurov, David Koller, Olympik, Leny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz.
5: Hity, které milujete.

0: Megaléto Rádia Čas.
1: Tak když se něco slíbí, tak by se to mělo splnit a já jsem vám slibovala další slovo do tajemné věty v rámci Megaléta. Dneska hrajeme o dva vstupy na Shakespeareovské slavnosti, na představení Večer tří královí. Myslím si, že to bude opravdu krásná věc pod širým nebem na Slezsko-Ostravském hradě. Tohle představení proběhne už 9. srpna, tak jenom abyste měli čas, nebyli nikde na dovolené. Tak můžete být u toho samozřejmě. Když budete znát celou tajemnou větu. První slovo už jsem říkala ráno, takže ho určitě všichni dobře víte. Kdyby náhodou, ne, tak mám být hodná, já nevím, já nikdy neumím být zlá, že bych teda řekla, ne, už vám nikdy nic neřeknu, já vždycky polevím, no to nevadí. Takže první slovo je poslouchám a druhé slovo je rádio. Takže už máme vlastně půlku tajemné věty. Poslouchám rádio. Ovšem, co bude dál, tak to už vám prozradí až po 11. hodině dopolední můj kolega Aleš Klubal. Jo? Takže je potřeba poslouchat celý den a potom, když se odpoledne dovoláte, dáte dohromady celou tajemnou větu, tak v rámci Megaléta dva lístky na Shakespeareovské slavnosti tady sem do Ostravy na Slezsko-Ostravský hrad můžou být vaše.
0: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Dnes bude oblačno, místy zataženo, očekáváme přehánky a bouřky. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 23 až 27 stupni Celsia.
0: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Radio Čas.
1: Já jsem blázen, ale stále věřím na otevření vysněných dveří.
0: Ty, které milujete. Radio Čas.

0: Já se někdy divím, co se může stát, a u některých zpráv tak trošku se i bojím. Nevím, jestli je to úplně stoprocentně pravda, a doufám, že ne, ale i tak vám tu zprávu přečtu. Jinak ladíte Rádio Čas a samozřejmě hity, které milujete. Podíváme se společně do Japonska, což je teda moje vysněná země, kde bych se ráda podívala. Ovšem nerada bych potkala tuto dámu, 49-letou ženu, protože ona měla spolubydlícího a nějak s ním nebyla úplně spokojena, protože prý byl hodně upovídaný. Tak jednoho dne ona se rozčílila, nevím, jestli mu dala něco do pití, nebo co se vlastně stalo, nebo jak se jí to povedlo. Každopádně výsledek byl, že mu prý sešila rty k sobě. Druhý den ten malý Japonec upovídaný si toho tedy všiml asi po probuzení a šel vyhledat lékařskou pomoc, což se mu podařilo. No a policie nyní vyšetřuje okolnosti případu i vztahu mezi oběma těmi Japonci. No, to je teda, si myslím, hodně radikální způsob, jak si zajistit poslední slovo. Pořád tak nějak přemýšlím, jak to udělala, aniž by o tom ten druhý věděl. Víc informací a víc detailů o tomhle případu teda nemáme. A taky jsem si říkala, jestli ten steh, jaký použila, tak jestli nad tím třeba přemýšlela, jo? Jestli ten obyčejný, takový ten jenom ze zvrchu dolů by byl dost pevný, nebo zvolila nějaký křížkový. I když, co my víme, jestli třeba v Japonsku to nemají trošku jinak a neexistuje tam nějaká burda japonská s nějakými návody. No. Je to trošku děsivé, jsem tak lehce na váškách, jestli je to pravda, a jak říkám, doufám, že ne, že to zůstane v tom šuplíčku takových těch hororových příběhů, které se někdy sfilmují, a to bude tak všechno. Prosím, prosím, ať je to tak.
1: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
2: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když vaše dovolená začíná už v oblacích. Lenko, jakou výjimečnou pozvánku pro nás máš?
3: Dneska vám představím Blue Class, jiný koncept cestování připravený exkluzivně pro naše klienty. Aby cesta rychleji ubíhala, dostanou nejmenší cestující omalovánky. Pro dospělé je připravené zajímavé čtení. Během letu můžete s posádkou oslavit svůj výjimečný den. Pro všechny máme narozeninový dárek a novomanželům nabídneme láhev sektu. Pro každého je připravená lahodná čokoláda s příchutí slaného karamelu, která vás naladí na chvíle u moře. V menu nad mraky je pak možnost zakoupit si lahodné občerstvení. Díky online odbavení si navíc ušetříte čekání na letišti. Na dovolenou z Blue Class se můžete vypravit do prosluněného Egypta, Tuniska, Bulharska, Řecka a Albánie.
2: Blue! Zájezdy s lety Blue Class hledejte na bluestyle.cz.
4: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc fakci. Máslo Bony 250 gramů za 19,90 a balkánský sýr Bloček Karlova Koruna 200 gramů za 29,90. Penny.
5: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
6: Optika Patria v centru Místku. Sportovní i sluneční dioptrické brýle. Optika Patria.cz. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.

0: Chceš načerpat inspiraci pro zdravější a spokojenější život? Poslouchej podcast Energie mi. Každé úterý v 18 hodin ti na Rádiu Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemi.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energie mi. Jedině na Rádiu Čas.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: No teď to tady čtu, že o letní shakespearovské slavnosti v Ostravě je enormní zájem letos. Začínají 20. července a budou pokračovat až do 10. srpna a můžete se těšit na skvělá představení třeba hned 9. srpna. To tam bude probíhat představení a teď normálně, teď mi to úplně vypadlo a to o tom mluvím celé dopoledne. A tak krásně jsem si to připravila. To už je tím, že já jsem tady od 6 a už se mi trošku motá jazyk. A to jsem si nic nedala. Bude tam Večer tří králový. To je komedie o lásce. To víme. 9. srpna. To víme. Slezsko-ostravský hrad. To taky víme. No a důležité je, že právě 2 lístky na tyhle shakespearovské slavnosti právě na tohle představení můžete vyhrát v rámci Megaléta. Už příští hodinku vám znovu připomenu první 2 slova naší tajemné věty, protože jsem dneska enormně hodná. Možná je to tou únavou trošku. Každopádně poslouchejte dál. Teď aktuální informace čerstvý, svěží Honza Gavelčík.
1: Víš, co je na dovolený autem nejlepší?
2: Že nic neřešíš.
1: Přesně.
2: Proto jsme vybrali Auto ESA.
1: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
3: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
4: Slyším, Datart nákupy?
3: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
4: To je mazec.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
6: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
7: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
8: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
9: Problémy jsou právě teď u Olomouce v části Holice, u Holického lesa, tady se srazila 2 osobní auta. S komplikacemi musíme počítat taky u obce Mohelnice, ve stoupání ve směru nad Moravskou Třebovou, tady se srazila 2 nákladní auta a zdržíme se i v Kroměříži v ulici Hulínské, tady je silný provoz, probíhají tady práce údržby.
10: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
9: Nová elektronická evidence tržeb bude jednodušší. Ve Frenštátě pod Radoštěm se chystá oprava cest. Fotbalisté Baníku Ostrava zveřejnili letní posilu. Dobré středeční dopoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Nová elektronická evidence tržeb bude jednodušší než ta původní. Nově bude platit pouze pro takzvané kontaktní platby, uskutečněné při osobním kontaktu se zákazníkem. Naopak platby na dálku, například v e-shopech, se evidovat nebudou.
10: Morava aktuálně.
9: Obyvatelé Frenštátu pod Radoštěm se dočkají opravených cest. Výstavba moderního povrchu v jihovýchodní části města. Navíc podle mluvčí radnice Ivy Vašendové bude šetrná k životnímu prostředí.
11: Klíčovým ekologickým i praktickým přínosem této modernizace bude pokládka propustné betonové dlažby. Tento typ povrchu umožňuje přirozené zasakování dešťové vody přímo do půdy, čímž se efektivně zlepšuje hospodaření s vodou v městské zástavbě, udržuje se vlhkost v krajině a v případě přívalu srážek se podstatně snižuje riziko přetížení kanalizační sítě.
9: Olomouc zaplnili zahraniční studenti. Více než 100 cizinců z několika desítek zemí se tu přijala učit češtinu. Univerzita zahájila 39. ročník letní školy slovanských studií. Výuka trvá 4 týdny.
10: Rádio Čas, sport.
9: Baník Ostrava získal další letní posilu, tou se stal ukrajinský stoper Jevhenej Skiba. 23-letý fotbalista přestoupil z Karviné a podepsal smlouvu na 3 roky. Ostrava zároveň do MFK uvolnila na hostování útočníka Jakuba Piru. Dnešek bude oblačný, místy zatažený, čekají nás sem tam přehánky, objevit se můžou i bouřky. Nejvyšší teploty se mají pohybovat od 23 do 27 stupňů. Tolik zprávy, po 10. hodině pokračuje středeční dopoledne na Rádiu Čas s Lenkou Líškovou.
10: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
12: Píše dobré ráno, Žovka byla orangutan.
0: Žovka byla orangutan.
12: Opět se žovka, ale upřímně, ne. Orangutani mají přece takové ty, ne, no. Takové ty rousy tady, takové ty
0: přesně.
12: A podobně, no. Takže tohle je orangutan,
0: tak
12: jo.
0: Tak to je zklamání.
12: Se holila. Se holila, ale všude. Brazilská.
0: Já nemůžu mluvit.
12: Tak si dej pauzu a vše zase naslyšenou. Těšíme se na vás.

0: Už 21. listopadu se Ostravar arénou ozve tohle. Mě to úplně baví. Mě to baví poslouchat jen tak i bez těch lidí. Ale samozřejmě na koncertě to bude mnohem větší vypalovačka a mnohem větší zábava. Takže vás zveme na megakoncert Rádia Čas, kde hlavní hvězdou bude samozřejmě kapela Europe s jejich songem Final Countdown. Ten samozřejmě zahrají. Ovšem zajímavostí je, že zrovna tenhle song, který je nejvíc proslavil, tak vznikl v podstatě náhodou. To byl takový omyl. No a vidíte, jaký je to hit. A ještě to uvidíte taky společně s Davidem Kollerem, Olympikem nebo taky s Leny a se speciálním hostem Marpem. To všechno, jak už jsem říkala, 21. listopadu Ostravar Arena. Já vím, vy si říkáte, ale tak jako je 15. července, léto, ten podzim je daleko, nám se to ještě nechce řešit, proč o tom vůbec mluvíte? No, mluvíme o tom proto, že Europe tady u nás v Česku je opravdu unikátní záležitost a tedy ty lístky, minimálně ty nejlepší lístky v Ostravar Aréně, odkud je nejlépe vidět, tak celkem mizí, jo. Takže kdybyste o tom uvažovali, měli jste chutě vidět Europe naživo a taky třeba nás, tak rozhodně neotálejte a běžte na časradio.cz a ulovte si ty nejlepší místa v hale, protože některé sektory teda řídnou a řídnou.
1: Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Kromě toho, že dneska 15. července ladíte Rádio Čas, hity, které milujete, no a svátek slaví Jindřich, tak je taky Národní den hot dogů. A i tohle téma jsme po ránu probrali s Honzou Gavelčíkem ve Víš nevíš.
1: Dobré ráno, Moravo. Víš, nevíš.
0: Dnes je Národní den hot dogů. Odkud hot dog pochází, Honzi?
2: No, tak já si myslím, že je to z Německa.
0: Ale jo. Ty máš pravdu.
2: No vidíš.
0: Jak to víš?
2: No tak protože Němci jsou takový...
0: Hotdogoví.
2: Typičtí,
0: Dobře.
2: Jedlíci. Chtěl jsem říct něco jiného, ale jedlíci.
0: Ano. Dobře. Ovšem nejslavnější soutěž v pojídání hot dogů se pořádá v New Yorku už od roku 1916. Kolik hot dogů dokáží sníst nejlepší jedlíci za 10 minut? Typni si, mám i možnosti.
2: Tak ona je otázka, jak ten hot dog je velký, co obsahuje.
0: Buď přes 50, přes 60 nebo přes 70.
2: Já myslím, že přes 70.
0: A v roce 1606 v tento den se narodil taky Rembrandt, holandský malíř. Dal bys dohromady aspoň jedno dílo od něho?
2: Počkej, Rembrandt.
0: Něco, co se děje v noci.
2: Spánek v temné košili.
0: Ale taky hezký název pro dílo, je to Noční hlídka.
2: A jo, teď prosím, no tak to je podobné.
0: Ano, to je vlastně úplně stejné. A teď prosím, poznej spisovatele podle jeho děl. Racek, Strýček Váňa, Tři sestry anebo Višňový sad. A říká to i Cimrman, když Jara Cimrman ležící spící. Že napsal jsem Dvě sestry a není to málo? A teď řekne to jméno.
2: Tak já to nevěděl, tak já nevím.
0: Aha. Tak Anton Pavlovič Čechov.
2: Anton Pavlovič Čechov. No tak.
0: Takže neuznávám, ale každopádně ten začátek, ten rozjezd si myslím, že byl skvělý.
3: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
4: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
6: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny.
7: Lahutkové zlaté paštiky Majka Matěj a další delikátní paštiky od Hamé 48 gramů za 11,90, z Hruška klubem za 9,90. Tradiční trvanlivý salám Herkules Bivoj 100 gramů za 21,90. Nabuzující energetické osvěžující nápoje Tiger Original a další skvělé druhy půl litru za skvělých 19,90. A pozor, ve velké soutěži s Matony za nákup libovolného nápoje od Matony či KMV Bev soutěžte o cestu kolem světa a v Hrušce navíc o 4x 65 palcovou OLED televizi Samsung Ultra HD. Více na mojehruska.cz.
8: Dinosauři, vodní svět, zoo, zipline a mnoho dalšího. Přijď zažít unikátní zábavní park v Ostravě. Skalka Ostrava.cz.
9: Láska prochází žaludkem. Ano, alespoň u mě to tak je. A to jste ještě neochutnali dobroty šéfkuchaře Davida Valíčka.
10: Podzim, spíš kořenová zelenina, jo, může být nějaká zvěřinka a podobně.
11: Jo, tak to ne, takže na podzim tě nepozvu, pokračuj dál.
10: Kdo má na nějaká brokolička divoká, jo, nebo nějaký třeba chřest výborný taky, jo. A k tomu prostě plátek kuřecího masa s zastřeným vejcem a bernskou omáčkou, tak jsem spokojen.
11: Tak já jdu trénovat. Ty náročný.
10: Prej a sakra, ty nepůjdeš.
9: Sledujte nový díl Talkshow Selfie s Táňou už ve čtvrtek v 17.55 na televizi Relax.
1: Radio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Já doufám, že ještě stále příjemné dopoledne si užíváte ve společnosti Rádia Čas. Hrajeme hity, které milujete. No a já už se dívám tady na sociální sítě, protože na Facebooku mi můžete psát, s kým byste si chtěli vyměnit povolání, co byste si chtěli vyzkoušet. A těch povolání je tam opravdu hodně. Měli jsme tu prodavačku, měli jsme tu doktorku, patoložku, řidiče pohřebního ústavu a Šárka napsala krásnou zprávu. Já bych chtěla být dostihový jezdec z povolání, ale dorostový doktor mi to zakázal. Říkal, to je těžké. Tak druhá verze byla chovatel hospodářských zvířat. Taky to nevyšlo a kuchařka, že jo, že to není těžké. No, nakonec jsem byla kuchařka, ale během let jsem vyzkoušela chovatelku hospodářských zvířátek a ještě dalších mnoho a mnoho povolání. Nakonec uklízečka a je to dobré se vyzkoušet víc věcí, a život vám ukáže a naučí. Šárko, já moc objímám na dálku a naprosto souhlasím, že život naučí a taky, že je fajn si toho vyzkoušet víc. Já jsem toho obešla taky dost. A člověk si potom těch věcí, které má rád a které ho baví, tak nějak mám pocit víc váží. No a co vy, co je váš sen? S kým byste si chtěli vyměnit na chvilku povolání? 7766 12 800, to je náš WhatsApp. A když tam přidáte nějakou hlasovku, třeba i s důvodem, proč by se vám to jisté povolání líbilo, tak budu moc ráda.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Dnes bude oblačno, místy zataženo, očekáváme přehánky a bouřky. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 23 až 27 stupni Celsia. Rádio.

0: A je tady.
1: Je tady.
0: Aleš ahoj. Klubal, Ale ahoj. Do vašich uší samozřejmě Rádio Čas, hity, které milujete a už se na tebe těšili.
1: Kdo?
0: No všichni, kdo poslouchají. Už říkali, v 9 jsme chtěli Aleše. No, a je tady 10:45.
1: Oni, to je krásné. Hele, nebyl někdo z vaší rodiny Baron Prášil?
0: No, ne, ale tak jako chápeš.
1: No,
0: prosím tě, ať to trošku ještě odvedeme k dnešnímu tématu, protože dneska máme krásné téma. Je nějaké povolání, které jsi chtěl vyzkoušet, které bylo tvoje vysněné, ale nikdy na něho v podstatě nedošlo?
1: Může být neskromný úplně takový, no, jako že budu lítat hodně vysoko.
0: Ano.
1: Já bych chtěl být, a ne zrovna pilot, ale chtěl bych být alespoň měsíc v týmu Formule 1. V tom zákulisí je prostě něco tam dělat pro to, jo. To bych, to asi, já vím, to nejde, jo, ale jako jo, proč, jako se to nevysnít.
0: Ty, ale já si myslím, že ty bys na to měl i skvělou fyzičku, protože já když vidím, jak přezouvají to auto, víš?
1: Jo, klidně bych šel přezouvat auto. Já bych tam i držel ty klíče, jo.
0: Ano, ano, a oni tu pneumatiku a oni vždycky to jdou přezout a musí to být extrémně rychle.
1: Jo.
0: A já vždycky, když to vidím, tak si říkám, jejda, ať nezapomenu na nějaký šroubek.
1: Jo, nebo něco nepřejedou, že jo, nebo když to takhle rychle dělají, samozřejmě, že, a kolikrát se stalo, že oni vyjedou, že?
0: Ano, a nemají kolo.
1: Z té zastávky, no ne, že nemají kolo, ale třeba nedrží to přední křídlo, jo, tak jako trošku se hýbá znovu, tam musí.
0: A už bys měl průšvih.
1: No, ale chtěl bych si to vyzkoušet, no, to je takové... No,
0: to bylo hezké, tak bys mohl třeba někam napsat, prosím vás, mohl bych k vám na brigádu, já si myslím, že by to šlo. Ne, já si naopak myslím, přátelé, ale to teda opravdu teď jako úplně vážně, že když máme něco vysněného, že když se zeptáme, tak někdy je na ta místa jednodušší se dostat, než si myslíme.
1: Fakt? Jo.
0: Já si to myslím, no tak...
1: No dobře, ale tak zase nesmíš mít takové sny, jak mám já, že? Tak to už je
0: já jsem si říkala, ty jsi říkala, mám velký sen, tak Formule 1 je v pohodě, já jsem si říkala, chci být kosmonaut, že? Nebo tak něco, chci na měsíc.
1: No schválně, ty máš? Nebo měla jsi nějaké vysněný sen?
0: Jo, já bych chtěla si vyzkoušet být herečkou.
1: Jo,
0: no.
1: Ale ty můžeš. Jako, že, no já vždycky říkám, že život je vlastně, že jsme herci, jo, v tom životě a že vlastně hrajeme takovou svou roli a že to je vlastně krásná role. A že ti herci to umí jenom jakoby prodat a promítnout ten život, jo. My to neumíme, jo, no. Oni ten život dokážou promítnout.
0: No, právě, ale myslím, že už je na to celkem pozdě. Já jsem chtěla být filmová herečka, jo. Víš.
1: A Ráďa tuším taky, že chtěl být herec.
0: On jenom chce přebírat Oscara.
1: Ježíš, to je krásné.
0: On to má jasný. No a druhá varianta, a to se mi taky nikdy nepodařilo, tak a neumím to vůbec, ale tanečnice. Já miluju tanečnice.
1: Fakt, jo. A zkoušela jsi někdy třeba, jak jsi byla ještě třeba mladší a byla jsi na diskotéce u té tyče, jako se takhle
0: volně?
1: No, tak jako v těch diskotékách ty tyče jsou, jo.
0: Ne. Já jsem nechtěla být Google tanečnice, já jsem chtěla být tanečnice třeba, když jsem viděla holky v týmu Evy Farné v Edenu, chápeš?
1: Jasně.
0: To je krásné.
1: Já mám takový příběh od té tyče, když já hraju v těch různých diskotékách, ta tyč tam byla, za mnou tam chodil takový, jako tady z rádia kolega a on, nebudu jmenovat, a už tady není, a on vždycky si dal pár panáků, já nevím, jestli 10, a on vždycky vylezel na tu tyč až nahoru a tam třeba hodinu seděl. Nahoře na ten...
0: Možná to byla jeho vysněná práce.
1: Tak.
0: Nevíme. Ale určitě zjistíme, jaká byla ta vaše, takže pište na Facebook, anebo taky na WhatsApp.
1: Ano, 7-7-6-6-12-800. Začínám, no tak se nedív.
0: A teď už Aleš.
2: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Aktiv, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
3: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
4: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
5: Pět benefitů, jedna skvělá šunka. Vysoký obsah masa a bílkovin, nízký obsah tuku, bez lepku a bez laktózy. To jsou šunky nejvyšší jakosti z Krásna. Máme na to nos? Krásno.
6: Žijte krásně.
7: Vodní park už nemusíš hledat u moře ani na Lipně. Velká nafukovací vodní atrakce plná skluzavek, překážek a vodní radosti letos i na koupališti v Rožnově. Zábava, kterou na běžném koupališti jen tak nenajdeš. Tak si do kalendáře piš, ať na koupališti v Rožnově nechybíš. Sportoviště Rožnov.cz.
8: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
9: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: 5. Na hodinách 11, tak s rádiem Čas a Honzou Gabelčíkem novinky ve zprávách. Hotel Šeškobala tady z časáckého studia, vydařenou středu. No a rádio Čas všude s vámi. A propo, po 11. s vámi rozjedu obědovku.
1: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
2: V Planeu odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do neděle u nás nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. Těšíme se na vás ve 124 prodejnách po celé republice. Planeo.
3: Už tam budem?
4: Nech toho.
3: Raději už tam bude.
4: Přestaň. Štěl mě vedro.
5: Pohodová cesta? To chce kuře.
3: Mňam.
5: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
6: Haj, haj a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DD Bike.cz.
7: Hledáte práci? Přidejte se k Maxihon Wheels v Ostravě Končicích. Stabilní zaměstnání, skvělé peníze a benefity. Maxihon. Na lidech záleží.
8: Volejte bezplatně 800 800 872.

0: Aktuálně jsou problémy v Ostravě na Mariánskohorské ulici ve směru do centra města. Před jirskou osadou se tvoří kolony. Problémy jsou taky u obce Mohelnice ve stoupání na Moravskou Třebovou. Tady se srazila dvě nákladní auta. Vážná nehoda se řeší ve Šlapanicích na Brněnsku v ulici Brněnské. Tady se srazila dvě osobní auta, nehoda je bohužel se zraněním a na místě jsou záchranáři. A zdržet se můžeme i v Kroměříži v ulici Hulínské. Tady probíhají práce na vozovce.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
2: S příštím týdnem má přijít ochlazení. Na festival Colors of Ostrava je nejlepší jet vlakem. Do finále fotbalového mistrovství světa postupuje Španělsko. Dobré středeční dopoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Teplé počasí vydrží jenom do konce týdne. Dnešek navíc ovlivní přeháníky a bouřky. Nejteplejším dnem má být pátek, kdy se teploty mají pohybovat kolem třicítky. Už o víkendu ale podle televize LTV Plus dorazí studená fronta a ochladí se.
1: Morava aktuálně.
2: Začíná další ročník festivalu Colors of Ostrava. Organizátoři doporučují návštěvníkům využít při cestě do areálu hlavně vlaky, městskou hromadnou dopravu nebo sdílená kola. Festival startuje dnes odpoledne v dolní oblasti Vítkovice. Olomoucký kraj sází na výjimečnost. Spustil nové webové stránky, které představí mimořádné osobnosti, jedinečná místa a silné příběhy napříč celým regionem. Pokračuje mluvčí hejtmanství Eva Krajblová.
3: Olomoucký kraj je plný lidí, kteří jsou inspirací pro své okolí a zároveň nabízí řadu jedinečných míst, na něž můžeme být hrdí. Chceme jejich příběhy představit nejen našim obyvatelům, ale všem, kteří hledají důvod, proč Olomoucký kraj navštívit nebo se o něj více a blíže zajímat.
2: Podrobnosti najdeme na webu nazvaném Identita Olomouckého kraje.
1: Rádio Čas, sport.
2: Španělští fotbalisté porazili v semifinále mistrovství světa obhajce stříbra Francouze 2-0. Po 16 letech si zahrají o druhý titul. V neděli se utkají s vítězem semifinále mezi Argentinci a Angličany. To se hraje dnes od 9 hodin večer. Dnešek bude oblačný, místy zatažený, potrápit nás můžou přeháníky a taky bouřky. Nejvyšší teploty se mají pohybovat do 27 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Po 11. hodině pokračuje středeční dopoledne na Rádiu Čas s Alešem Šklubalem.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
4: Píše dobré ráno, Žovka byla orangutan.
5: Žovka byla orangutan.
4: Opět se žovka, ale upřímně, ne. Orangutani mají přece takové ty, ne, no. Takové ty rousy tady, takové ty
5: chlupky
4: a podobně, no. Takže tohle je orangutan,
5: tak
4: jo.
5: Tak to je zklamání.
4: Se holila. Se holila, ale všude. Brazilská.
5: Já nemůžu mluvit.
4: Tak si dej pauzu a vše zase naslyšenou. Těšíme se na vás.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Krásnou středu všem od Aleše Škomala, tady z Rádia Čas, zatímco půlka republiky posílá fotky od moře z chaty. My ostatní posíláme maximálně e-mail nebo SMS-ku z práce. No a tak si společně vyladíme to středeční pracovní dopoledne, odpoledne. A ať vám čas, to bych si přál taky, vždycky v práci utíká rychleji, než dovolená a kafe probere. No a z hity, které milujete, zapomeneme třeba na to, že nám něco v práci nevyšlo. Tak za chviličku, třetí slobodověty Megaléta, to je velmi důležité, dneska zase hrajeme o skvělou akci. No a před polednem hrajeme také obědovku, takže už dopředu dobrou chuť a vydařenou středu s časem.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete. Like a diamond.

Léto a prázdniny chystají báječné akce, a tak jeden tip ode mě. Já pozvu do Muzea Šipka Štramberg a je to na výstavu s názvem Poklady, které nezmizely. Uvidíte artefakty, které byly nalezeny ve Štramberku a okolí v posledních letech. No a předměty jsou zajímavé tím, že byly nalezeny často náhodně veřejností. Takže pokud zajdete, přeju skvělé prázdninové zážitky. A všude kolem vás, ať platí hity, které milujete. Jsme Rádio Čas.

0: Ježíška do jeho českých sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
3: Slyším, Datart nákupy?
2: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes. Aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
3: To je mazec.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Daruj krev nebo plazmu v Moravskoslezské nemocnici Opava a vyhraj skvělé ceny. V červenci i srpnu vylosujeme každé dva týdny hned 6 výherců. První cena je poukaz na ubytování pro dvě osoby v hotelu Sluníčko v Beskydech. Více na msnopava.cz nebo na Facebooku a Instagramu transfuzního oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava.
6: Hledáte porodnici s klidnou atmosférou a osobním přístupem? U nás v Krnově je maminka, miminko i celá rodina vždy na prvním místě. Porodnice Krnov. Tam, kde každý nový život vítáme srdcem.
7: Cože, ty máš 150 technobodů?
8: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
7: A kde to jako najdu?
8: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
7: No jasně.
8: Stáhni technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
9: WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
10: I ty, které milujete. Čas. Rádio Čas.

0: Megaléto Rádia Čas.
1: Megaléto Rádia Čas baví a je to taková úžasná pozvánka na ty nejlepší akce a tou vstupenkou, a to víte dobře, je věta Megaléta. No a dneska už jsme před třetím slovem a to slovo zní při. Třetí slovo je při. A teď, pokud jste nechytli, tak ode mě, no dobře, taková bonusovka, že člověk nemůže být pořád u rádia. První slovo je poslouchám. Druhé slovo rádio. A to třetí slovo, to jsem říkal před malou chviličkou, je při. Takže dejte si to dohromady, spojte si to a platí čtvrté slovo i finále dneska odpoledne. Tak to se vyčíhejte. A teď, o co si zahrajeme, to finále bude o dvě vstupenky na Shakespeareovské slavnosti. Je to srpen, Slezsko-Ostravský hrad. Takže k tomu zážitku držím palce. No ale teď dál posílám hity, které milujete. Jo a už pomaličku se nám rýsuje to dobrou chuť, tedy obědovka Rádia Čas.
0: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Dnes bude oblačno, mít

0: právě proto to chce nějakou tu mňamku, že jo. A to by mohla být obědovka Rádia Čas, pizza pro vás i vaše kolegy do vaší firmy na váš firmní stůl a chce to maličko ladit ve vaší firmě Rádio Čas. Takže jdu na to, poukaz připraven. Aneška by měla být dneska na druhé straně, takže rozjíždím telefon, který samozřejmě chutná a já věřím, že to dopadne. Tak a teď telefonní číslo a už je tady tak 7 a ještě 4 a ještě 8, 2, tak jdu to zkusit. Ne. Tady je obsazeno, tak jo, tak dáme ještě druhou možnost. Věřím, že to dopadne. Po druhé, jo. 7, 3, 4, ještě 8. Takže druhá možnost. Ne, zase nic. Takže 7, 3, po třetí, 4, 2, 5, 8, 2, 9. Tak když je s tím taková dřina, tak já věřím. Jo, teď nám to vyjde, super. Já to nechci odbývat. To si zasloužíte. Tu mňamku, ale teď ještě, aby Aneška zvedla telefon na druhé straně, aby proběhla obědovka, aby mohl poslat poukaz.
1: Tahajová, prosím.
0: Ale jo, Aleš Šklobal, Rádio Čas, obědovka, zdravím vás. Aneška?
1: Ano.
0: Aneško, já vás zdravím, jsem z Rádia Čas, vy jste zaregistrovala svou firmu do obědovky, je to tak?
1: Ano.
0: Jo. Kde jsem vás teď zastihl?
1: V práci.
0: My jsme vždycky takový jako telefon, že jo, teď to zvedneme a máme v práci ty myšlenky, musíme tohle.
1: Ano.
0: A ten telefon jde tak trošku stranou, znám to moc dobře. Pizzu si dáte s Rádiem Čas?
1: Co si dám v Rádiem Čas?
0: Pizzu. Vonavou pizzu.
1: Může být
0: pro vás, pro vaše kolegy. Já jsem si říkal, že Aneška mi teďka řekla, ne, pizzu, já nechci, já to nejím. Jo, máte ráda. Zajdete do pizzerie. Jo, jasné. Aneško, já potřebuju důkaz, že ladíte Rádio Čas. Nějaký důkaz.
1: No, teď vám ho ale nedám.
0: Ne, dneska jste nestíhala?
1: Nesedím teď ani jakože u rádia, no, momentálně.
0: Tak zkuste něco z našeho vysílání. Když bych měl být hodný. A máte tolik práce. Ježiši. Aneško, já vám chci doručit.
1: Já bych ráda, ale já mám dneska absolutně fosry.
0: Tak si vzpomeňte si na cokoliv, na nějaký pořád, na jméno moderátora, no, na nějaké téma, které jste slyšela. Ne. Aneško, tak já budu muset být krutý.
1: Já ani nevím, kdo tam dneska je.
0: Aneško, tak dneska to nedopadne.
1: Pořádku.
0: Nedá se nic dělat. Já vždycky, ano, chci se vás jako s citrónovým a čelovnat spoň
1: něco. Jasné, já vám rozumím.
0: Takže dobrou chuť nepopřeju. Mějte se krásně. Tak někdy
1: příště. Mějte pěkně.
0: Naschledanou.
2: Telefon, rádio, oběd a výhra. Rádio Čas rozdává obědy v soutěži Obědovka Rádia Čas. Každý všední den po 11. hodině voláme někomu do práce. Když potvrdíš, že právě posloucháš Rádio Čas, oběd zdarma je tvůj. Registrace běží na www.časradio.cz. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exkluziv, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
4: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400. 100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
5: Optika Patria v centru Místku. Sportovní i sluneční dioptrické brýle. Optika Patria CZ. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.
6: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Eko.

Radio Čas. Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách. Radio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: mám na těba chuť.
1: Jakou profesi jste si chtěli vyzkoušet, tak naše téma a vaše sny za chviličku, za pár minut. Od Aleše Šklobala, ať Středa s Rádiem Čas baví. No a mám pro vás nejnovější zprávy s Marcelou Fabianovou. Bude poledne.

0: Jablíčka do Jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
3: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
4: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
5: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. dřevočal.cz.
6: Řidiči aktuálně pozor na hlavním tahu na Šumpersku. U Muhelnice havarovaly dva nákladňáky. A zdržet se můžete kvůli porouchanému vozidlu také na trase Vyškov-Olomouc. My vám přejeme šťastnou cestu.
7: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
6: Češi ve velkém kupují rekreační objekty. Karvinská poliklinika rozšiřuje své služby a v Blansku byla otevřena nová lávka přes řeku Svitavu. Pohodové odpoledne jsou tady aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Češi vzali v letošním roce chalupy a chaty útokem. Podle průzkumu se jen za první pololetí prodalo přes 1700 chalup za více jak 5 miliard korun. A to je více než za celý rok 2023. Průměrně se rekreační objekty prodávají za zhruba 3 miliony korun. Největší zájem je ale o malé chaty do 60 metrů čtverečních, které letos i prudce zdražují.
7: Morava aktuálně.
6: Poliklinika v Karviné Mizerově rozšiřuje své služby. V budově, kde probíhá velká rekonstrukce, vznikne 5 nových ambulancí. Město už zajistilo 2 psychology a jedná o otevření nové zubní ordinace. A to není všechno, jak nám prozradila mluvčí města Monika Danková.
8: Město také připravuje rozsáhlou rekonstrukci a rozšíření parkoviště u polikliniky. A to v rámci programu Life Koala. Vedle obnovy stávajících ploch vznikne nové parkoviště s 83 parkovacími místy. Součástí projektu budou také nové chodníky, veřejné osvětlení i úpravy okolí.
6: V Blansku byla otevřena nová lávka pro pěší a cyklisty. Přemostění řeky Svitavy tak spojuje obchodní centrum Poříčí se sportovním ostrovem a lidem zkrátí cestu až o půl hodiny. Bezbariérová ocelová konstrukce stála 16 milionů korun a radnice si od stavby slibuje jednodušší přístup ke sportovištím, kde v srpnu přibude i nový krytý bazén.
7: Rádio Čas, sport.
6: A na mistrovství Evropy v terénním triatlonu ve Španělsku získal český reprezentant Lukáš Kočař stříbrnou medaili. Po plavecké části se pohyboval na 6. pozici, ale na kole byl pak nejrychlejší ze všech. Vítězství si odnesl domácí soupeř. Čtvrtek bude na Moravě a ve Slezsku slunečný. Většinou očekáváme polojasno, přechodně oblačno s teplotami od 25 do 31 stupňů. Tolik další zprávy, naslyšenou opět za hodinu. Hezké odpoledne.
7: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
9: Píše dobré ráno, Žovka byla orangutan.
10: Žovka byla orangutan.
9: Opět se žovka, ale upřímně, ne. Orangutani mají přece takové ty, ne, no. Takové ty rousy tady, takové
10: přesně.
9: Ty
10: chlupky
9: a podobně, no. Takže tohle je orangutan,
10: tak
9: jo.
10: Tak to je zklamání.
9: Se holila. Se holila, ale všude. Brazilská.
10: Já nemůžu mluvit.
9: Tak si dej pauzu a vše zase naslyšenou. Těšíme se na vás.

0: Rádio Čas je s vámi, já jsem se teď na chviličku z časáckého studia zadíval ven oknem a říkám si, ten déšť po tom včerejším vedru, proč ne? I to je léto, i to patří k tomu, trošku se ochladíme. Jinak poledne to je jasné, voní obědem, ať už na dovolené doma nebo v práci, tak ať platí dobrou chuť. Za chviličku opět z našeho téma a připomenu ranní kvíz, víš, nevíš. Takže od Aleše Škluba, jo, to pohodové léto s Rádiem Čas a teď jdeme za muzikou a to jsou hity, které milujete. Zůstaňte s námi.
1: Radio Čas.

0: Jakou profesi jste si chtěli vždycky vyzkoušet? Tak dneska si posvítíme na profese, které nás, já nevím, třeba lákaly v dětství i v dospělosti a zjistíme, jestli jsou opravdu tak skvělé, jak vypadají, nebo jestli bychom po tom prvním pracovním dni třeba raději utekli zpátky do kanceláře. Takže schválně, jakou profesi jste si vždycky chtěli vyzkoušet? Ivana píše, už od dětství jsem chtěla být učitelkou. Stalo se, po 3 měsících jsem skončila. Větší šikanu jsem nezažila, a to od kolegů. Jsem zpátky ve své profesi. Zuzka píše, já teda chtěla zkusit být chirurgem, zažít ten pocit říznout si do lidského těla. No, jsou to fréři, všichni doktoři, kteří dokážou zachraňovat životy. Klobouček. Milada píše, úplně nemám vyhraněnou představu, ale někdy po jednání s klienty a panem šéfem mám pocit, že bych vyměnila s paní, která jezdí velkým vysavačem po městě. Má pohyb celý den a nemusí hlavně nic řešit. Ale je fakt, že se mi líbí asi práce, kterou člověk zatím nevyzkoušel. Takže schválně, jakou profesi jste si vždycky chtěli zkoušet. Facebook, WhatsApp, Rádia Čas. Pište, já budu hrát a dál za vámi budu posílat hity, které milujete z Rádia Čas.
1: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
2: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
1: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
3: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
4: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
5: Slyším Datart nákupy?
4: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
5: To je mazec.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od 1 roku.
7: Jsou skvělé. Dětské skupiny Kristýnka v Chotěbuzi a kluk je tam šťastný jako v opice.
6: A maminka se mnou.
7: Ano, děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma a budou otvírat nové pobočky. Více na centrumkristinka.cz.
8: Hledáte porodnici s klidnou atmosférou a osobním přístupem? U nás v Krnově je maminka, miminko i celá rodina vždy na prvním místě. Porodnice Krnov. Tam, kde každý nový život vítáme srdcem.
9: Cože, ty máš 150 technobodů?
10: Jasně, jedu technotrasu Apka, výlety, body a hlavně odměny.
9: A kde to jako najdu?
10: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
9: No jasně.
10: Stáhni Technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
1: Některé koncerty si užiješ, na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu v Ostravar Aréně. Megakoncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz.
11: Rádio Čas. Hity.

0: Co myslíte, rozloží se zub Coca-Cole, kdybychom zub do Coca-Coly naložili? Tak si zkuste tipnout, já vám to za chvilečko samozřejmě povím. No a tipovalo se i ve Víš, nevíš, dneska ráno na rádiu Čas. Takže Lenka, Honza a klasicky výzva i pro vás. Víš, nevíš?
1: Dobré ráno, Moravo. Víš, nevíš.
2: Dnes je Národní den hot dogů. Odkud hot dog pochází, Honzi?
3: No, tak já si myslím, že je to z Německa.
2: Ale jo. Ty máš pravdu.
3: No vidíš.
2: Jak to víš?
3: No tak protože Němci jsou takový...
2: Hot dogoví.
3: Typičtí,
2: Dobře.
3: Jedlíci. Chtěl jsem říct něco jiného, ale jedlíci.
2: Ano. Ovšem nejslavnější soutěž v pojídání hot dogů se pořádá v New Yorku už od roku 1916. Kolik hot dogů dokáží sníst nejlepší jedlíci za 10 minut? Typni si, mám i možnosti.
3: Tak ona je otázka, jak ten hot dog je velký, co obsahuje.
2: Buď přes 50, přes 60 nebo přes 70.
3: Já myslím, že přes 70.
2: A v roce 1606 v tento den se narodil taky Rembrandt, holandský malíř. Dal bys dohromady aspoň jedno dílo od něho?
3: Počkej, Rembrandt.
2: Něco, co se děje v noci.
3: Spánek v temné košili.
2: Ale taky hezký název pro dílo, je to Noční hlídka.
3: A jo, teď prosím, no tak to je podobné.
2: Ano, to je vlastně úplně stejné. A teď prosím, poznej spisovatele podle jeho děl. Racek, Strýček Váňa, Tři sestry anebo Višňový sad. A říká to i Cimrman, když Jara Cimrman ležící spící. Že napsal jsem Dvě sestry a není to málo? A teď řekne to jméno.
3: Tak já to nevěděl, tak já nevím.
2: Aha. Tak Anton Pavlovič Čechov.
3: Anton Pavlovič Čechov. No tak.
2: Takže neuznávám, ale každopádně ten začátek, ten rozjezd si myslím, že byl skvělý.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
4: Dnes bude oblačno.

0: Od zubařky často slyším kolové nápoje, ne, anebo hned po nich vypláknout hůsta vodou a schválně, co myslíte, jestli se rozloží zub v Coca-Cole. Tak pokud pijete kolové nápoje, zbystřete, obsahují látky schopné naleptat sklovinu, ale i obyčejná pomerančová šťáva, tak tady oproti kole bychom našli dvojnásobek kyseliny. Takže kde je pravda? Žádná z obsažených kyselin není tak silná, aby dokázala zuby zničit. Už je proto, že samozřejmě sliny tu agresivní látku naředí a spláchnou. Ale potraviny s obsahem kyselin můžou narušováním skloviny přispět ke vzniku kazů. Takže po Coca-Cole, anebo džusu, anebo nějakém ovoci vypláchnout z ústa obyčejnou vodou. Zuby nám za to určitě poděkujou. Tohle funguje. Teď ale zpátky za muzikou z Rádia Čas hity, které milujete.
1: Megaléto Rádia Čas. I letos v létě rozdáváme hudební zážitky. Chceš lístky na hororový cirkus, Shakespeareovské slavnosti, retro dance party a nějakou další pecku? Pecku. Poslouchej od rána náš program. Postupně odhalujeme výherní větu. Odpoledne volej a když ji dáš dohromady celou, jsi vítěz. Megaléto Rádia Čas.
2: Partnerom Megaléta je zážitkový drevenicový rezort u Dobrého pastíra v Čutkovskej doline na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete. Radio Čas.
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
4: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
5: Tak přijeďte do AutoESA.
4: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
5: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
4: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
6: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
7: Nula omezení, maximum svěžesti. To ve Vinyu umíme. Frizante bez alkoholu je ideální k bazénu, na piknik i na cesty. Lehké, jemně perlivé a vždy připravené schladit v horkých dnech. Ochutnejte bílé, růžové nebo oblíbenou jahodu či mango, v láhvi nebo v plechu. Letní pohoda na maximum i bez alkoholu. My ve Vinyu myslíme na všechny.
8: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
9: Optika Patria v centru Místku. Sportovní i sluneční dioptrické brýle. Optika Patria.cz. Ráda se tam vracím, Dana Sislová.

0: Téma na rádiu Čas povolání, které bychom si chtěli vyzkoušet. Tohle bude platit i po 13. hodině. Od Taleše Šklobala Pohodovou středu a teď už nejnovější zprávy Marcela Fabiánová. A za pět minut, necelých pět minut, je tady 13. hodina.
1: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Active, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
2: Stačí jen nápad a parádní místo k relaxaci je na světě. S Allegro ho zařídíš raz dva a proměníš zahradu v oázu klidu. Vybavení pro tvůj odpočinek. Činek najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Haj, haj a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DD Bike.cz.
4: Hledáte práci? Přidejte se k Maxion Wheels v Ostravě Kunčicích. Stabilní zaměstnání, skvělé peníze a benefity. Maxion. Na lidech záleží.
5: Volejte bezplatně 800 872.

0: porouchanému vozidlu. A na hlavním tahu na Hodonínsku u Mutěnice osobní auto srazilo se Sednou. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Evropská rada zavádí nová obalová pravidla. Olomoucký kraj hledá ekologické hrdiny a Moravskoslezský kraj podpoří projekty proti přehřívání. Pohodové odpoledne jsou tady aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcel Fabiánová. Nakupování v e-shopech a restauracích bude od srpna bezpečnější a ekologičtější. Evropská unie totiž zavádí nová obalová pravidla, která lidem zaručí zdravější balení jídla. Z krabic na pizzu nebo z kelímku tak zmizí škodlivé chemikálie a balíky z internetu už nebudou chodit v poloprázdných obřích krabicích plných plastu. V restauracích si pak navíc lidé časem budou moci vzít jídlo do vlastních přinesených krabiček, což jim ušetří peníze.
1: Morava aktuálně.
0: Olomoucký kraj hledá ekologické hrdiny. Hejtmanství spustilo anketu Cena veřejnosti za přínos v oblasti životního prostředí. Lidé tak mohou vybírat z 18 projektů zaměřených na krajinu, vodu nebo technologie. Více podrobností má pro nás mluvčí hejtmanství Eva Knajblová.
2: Letošní ročník jasně ukazuje, že ochrana přírody v našem kraji už dávno není jen o teorii, ale o konkrétních a inspirativních činech. Do finálového výběru se probojovaly inovativní koncepty městské elektromobility, systematická obnova krajiny bránící suchu, ale také komunitní programy, které učí nejmladší generaci vztahu k přírodě.
0: Moravskoslezský kraj dá 10 milionů korun na ochlazení škol a nemocnic v tropických dnech. V areálech tak přibudou nové stromy, kvetoucí louky, zelené střechy a nádrže na dešťovou vodu pro zalévání. A pacienti, školáci i návštěvníci se tak v horkém létě dočkají příjemnějšího prostředí plného stínu a zeleně.
1: Rádio Čas, sport.
0: A český moderní pětibojař Matěj Lukeš se stal novou světovou jedničkou. 24letý reprezentant se do čela žebříčku dostal i díky skvělým druhým místům ve světovém poháru. Teď ho čeká obhajoba loňského úspěchu a boj o medaile na srpnovém mistrovství Evropy a světa. Zítra bude horko a slunečno. Na Moravě a ve Slezsku očekáváme polojasno, přechodně oblačno s teplotami od 25 do 31 stupňů. Tolik aktuální zprávy, ty další opět za hodinu. Hezké odpoledne.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: Píše dobré ráno, Žovka byla orangutan.
4: Žovka má orangutan.
3: Opět se žovka, ale upřímně, ne. Orangutani mají přece takové ty, ne, no. Takové ty rousy tady, takové ty
4: chlupky
3: a podobně, no. Takže tohle je orangutan,
4: tak
3: jo.
4: Tak to je zklamání.
3: Se holila. Se holila, ale všude. Brazilská.
4: Já nemůžu mluvit.
3: Tak si dej pauzu a vše zase naslyšenou. Těšíme se na vás.
1: Rádio Čas.
5: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Tak jenom trošku a místy při tom vysílání pokukávám z okna, tak mě napadlo, jaké by to asi bylo teď být někde na pláži, že jo? Takové to horké moře, písek, něco chlazeného po ruce. No dobře, dobře, ale i s rádiem čas to bude dál do pohody. Hity, které milujete a k ním i dnešní téma. Pozvu na večerní Film Time s Tomášem Michalíkem, no a povím o jednom rekordu, který následně potom dál zabrat chirurgům, aby dotyčnou zachránili. Tak kota Leše Šklubala, Letní náladu a jdeme za muzikou. To jsou hity, které milujete.
1: Rádio Čas. Hrajeme letní hity.

Dětské sny o povolání, ano, často se mění, zatímco dříve, jak jsem před malou chviličkou četl, děti chtěli být a víme to sami, popeláři, veterináři, já nevím, kosmonauti, tak dneska ty profese jsou úplně někde jinde. Je tady tvůrce videí, je tady herní vývojář anebo pilot dronů. Jak to bylo u vás? Pavla píše, aranžerka, chtěla jsem být od zakládky, ale nic, musela jsem studovat ekonomku. Věrka napsala, vždycky jsem si chtěla vyzkoušet aranžování květin, nebo Hanka, jeden den na patologii, tak to by Hanka určitě nedal. Radka píše, učitelka, Eva, prodavačka, a to se mi splnilo na brigádách. Jsem ráda, že alespoň v této podobě se mi to povedlo. Tak jakou profesi byste si chtěli vyzkoušet vy?

0: Zkuste Facebook, WhatsApp, Rádia Čas, přidejte se. Za kolečko pozvánka do, já bych řekl, no, časáckého kina, jo, protože vás pozvu na Film Time, který bude začínat 18 hodin dneska večer a podrobnosti přidám za chvilečku. Teď ale jdu za muzikou, kterou máte rádi, je to, no, jsou to i ty, které milujete.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Daruj krev nebo plazmu v Moravskoslezské nemocnici Opava a vyhraj skvělé ceny. V červenci i srpnu vylosujeme každé dva týdny hned 6 výherců. První cena je poukaz na ubytování pro 2 osoby v hotelu Sluníčko v Beskydech. Více na msnopava.cz nebo na Facebooku a Instagramu transfuzního oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava.
3: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
4: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny.
5: Lahutkové zlaté paštiky Majka Matěj a další delikátní paštiky od Hamé 48 gramů za 11,90, z Hruška klubem za 9,90. Tradiční trvanlivý salám Herkules Bivoj 100 gramů za 21,90. Navozující energetické osvěžující nápoje Tiger Original a další skvělé druhy půl litru za skvělých 19,90. A pozor, ve velké soutěži s Matony za nákup libovolného nápoje od Matony či KMV Bev soutěžte o cestu kolem světa a v Hrušce navíc o 4x65-palcovou OLED televizi Samsung Ultra HD. Více na mojehruska.cz.
6: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas.
7: Obědovka Rádia Čas.
6: Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas.
7: Když posloucháš, máš vyhráno.
6: Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo. I ty.

0: Dnes večer pro vás opět pozvánka do světa filmu od 18 hodin Film Time s Tomášem Michalíkem. No, opět to bude o tipech na filmy, na co zajít do kina, u jakého filmu prostě nestrácet čas, anebo filmové premiéry. Opona se tedy zvedá v 18 hodin. No a jako z filmu bych řekl je i příběh ženy, které zachutnaly tuškové baterky. Jak to všechno následně v nemocnici dopadlo, víte za pár minut. No a dál hrajeme hity, které milujete, jsme Rádio Čas.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Zítra bude polojasno až oblačno, ojediněle se objeví bouřky a slabé přehánky. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 25 až 31 stupni Celsia.
1: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

Tak tomu se ani nechce věřit, že žena z Irska spolikala rekordní počet tuškových baterií, které ji potom samozřejmě uvízly v břiše, no a přivedly až na chirurgii. Rentgen v dublinské nemocnici odhalil v břišní dutině 66-leté ženy množství cizích objektů. Ona potom lékařům řekla, teda, že to jsou tuškové baterie. Ani jedna přitom neblokovala trávicí ústrojí a proto se doktoři rozhodli prostě počkat, jestli to všechno nevyjde tou přirozenou cestou. No, asi to muselo bolet, ale nestalo se a při následné operaci chirurgové vyndali z břicha rekordních 46 baterií. Čtyři další baterie uvízle v tlustém střevě. Lékaři protlačili trávicím traktem, takže se ten celkový počet vyjmutých baterií dostal, jestli dobře počítám, na nějakých 50 kusů. Chce se mi dodat, ta musela mít v žaludku energie. Tak to byl černý humor, tady to určitě legrace nebylo. Já samozřejmě z Rádia Čas teď posílám za vámi další hity, které milujete, a už za chviličku, zhruba za 20 minut, máme pro vás další aktuální zprávy. Počkejte si na ně, jsme Rádio Čas.

0: balíčka do jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
3: Slyším, Tatart nákupy?
2: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes. Aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
3: To je mazec.
2: Tatart, opravdový elektrospecialista.
4: Vodní park už nemusíš hledat u moře ani na Lipně. Velká nafukovací vodní atrakce plná skluzavek, překážek a vodní radosti letos i na koupališti v Rožnově. Zábava, kterou na běžném koupališti jen tak nenajdeš. Tak si do kalendáře piš, ať na koupališti v Rožnově nechybíš. Sportoviště Rožnov.cz.
5: Pět benefitů, jedna skvělá šunka. Vysoký obsah masa a bílkovin, nízký obsah tuku, bez lepku a bez laktózy. To jsou šunky nejvyšší jakosti z Krásna. Máme na to nos? Krásno.

0: Láska prochází žaludkem. Ano, alespoň u mě to tak je. A to jste ještě neochutnali dobroty šéfkuchaře Davida Valíčka.
1: Podzim, spíš kořenová zelenina, jo, může být nějaká zvěřinka a podobně.
2: Jo, tak to ne, takže na podzim tě nepozvu, pokračuj dál.
1: Kdo má na nějaká brokolička divoká, jo, nebo nějaký třeba chřest výborný taky, jo, a k tomu prostě plátek kuřecího masa s zastřeným vejcem a bernskou omáčkou, tak jsem spokojen.
2: Tak já jdu trénovat. Ty náročný.
1: Prej a sakra, ty nepůjdeš.
0: Sledujte nový díl Talk Show Selfie s Táňou už ve čtvrtek v 17.55 na televizi Relax.
3: Radio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: věcí. Hned po 14. tip na báječnou prázdninovou akci z Rádia Čas povím, co je strůjcem naší závislosti na čokoládě, no a mám i novinky. Zprávy má pro nás Marcela Fabiánová. Takže poudovou středu s Rádiem Čas od Aleši Šklubala.
1: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
2: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
6: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz

0: Řidiči aktuálně pozor na Opavsku. Na silnici u obce Hlubočet zhavarovala dodávka. A komplikace v dopravě jsou také v Brně na Žilkově ulici, kde policisté vyšetřují dopravní nehodu dvou osobních aut. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Poslanci schválili novou verzi elektronické evidence tržeb. Bohumínu budou s odpadem pomáhat drony a kvůli suchu vyschl zámecký rybník na Přerovsku. Pohodové odpoledne jsou tady aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Stát od ledna příštího roku zavádí novou verzi EET. Poslanci schválili balíček zákonů, podle kterého modernější systém přinese lidem férovější ceny v obchodech a omezí nepoctivé podnikání. Vybrané peníze navíc stát použije na okamžité obnovení daňových úlev. Rodinám se vrací školkovné a pracujícím studentům jejich slevy na dani. V restauracích pak díky novým pravidlům klesne daň na nealkoholické nápoje.
1: Morava aktuálně.
0: Městu Bohumín došla trpělivost s nelegálním navážením odpadu. Týká se to například přírodní oblasti u heřmanických rybníků na pomezí Ostravy. Radnice proto zakoupí speciální techniku, jak nám prozradila mluvčí radnice Jana Končítková.
2: Aktuálně připravujeme pořízení speciálního monitorovacího dronu, který má sloužit při kontrole rozsáhlých a hůře přístupných lokalit, kam se naši strážníci dostávají jen velmi obtížně. Mohl by pomoci právě při odhalování černých skládek v přírodě. Nejdůležitější roli by ale tato moderní technika měla sehrát při mimořádných událostech, například při záplavách, které naše město v minulosti opakovaně zasáhly.
0: Lokalitu také střeží i bezpečnostní kamera. Zámecký rybník v Čechách pod Kosířem na Přerovsku po drahé opravě vyschl. Kvůli vlně veder a suchu totiž úplně přestal téci potok, který ho napájí. Správci parku proto nemohou v létě spustit plánovanou půjčovnu historických lodiček ani otevřít nové přístaviště.
1: Rádio Čas, sport.
0: A volejbalisté Karlovarska se v lize mistrů utkají ve skupině C s letošním finalistou Zavěrče z Polska, německým Lünebergem a španělským klubem Las Palmas. Rozhodl o tom dnešní los v Lucemburku. Hrát se bude od prosince až do poloviny února.

0: za hodinu. Hezké odpoledne.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: Píše, dobré ráno, Žovka byla orangutan.
3: Žovka byla orangutan.
2: Opět se žovka, ale upřímně, ne. Orangutani mají přece takové ty, ne, no. Takové ty rousy tady, takové ty
3: chlupky
2: a podobně, no. Takže tohle je orangutan,
3: tak
2: jo.
3: Tak to je zklamání.
2: Se holila. Se holila, ale všude. Brazilská.
3: Já nemůžu mluvit.
2: Tak si dej pauzu a vše zase naslyšenou. Těšíme se na vás. Rádio.

Hezké odpoledne s Rádiem Čas, je s vámi Aleš Školmal. Rád za chvilečko pozvu na zajímavou výstavu do Štramberku. Připomenu, raní víš, nevíš a povím, proč má čokoláda tak neodolatelnou chuť. Co zatím stojí, proč pořád musíme za ní utrácet takové ty hříšné peníze. Teď to ale bude také chutnat, protože za vámi opět z časánského studia posílám hity, které milujete.

0: se bavit.
1: Léto a prázdniny chystají báječné akce a tak jeden tip ode mě. Já pozvu do Muzea Šipka Štramberg a je to na výstavu s názvem Poklady, které nezmizely. Uvidíte artefakty, které byly nalezeny ve Štramberku a okolí v posledních letech. No a předměty jsou zajímavé tím, že byly nalezeny často náhodně veřejností. Takže pokud zajdete, přeju skvělé prázdninové zážitky a všude kolem vás, ať platí hity, které milujete. Jsme Rádio Čas.
0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
0: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od jednoho roku.
6: Jsou skvělé. Dětské skupiny Kristýnka v Chotěbuzi. A kluk je tam šťastný jako v opice.
5: A maminka se mnou.
6: Ano, děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma a budou otvírat nové pobočky. Více na centrumkristinka.cz.
7: Hledáte porodnici s klidnou atmosférou a osobním přístupem? U nás v Krnově je maminka, miminko i celá rodina vždy na prvním místě. Porodnice Krnov. Tam, kde každý nový život vítáme srdcem.
8: Cože, ty máš 150 technobodů?
9: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
8: A kde to jako najdu?
9: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
8: No jasně.
9: Stáhni technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
10: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
11: Hity, které milujete.

0: Rádio Čas a stále hity, které milujete. Já vždycky říkám, čokoláda to je věc, která se přede mnou neschová. A víte proč má čokoláda a díky čemu tak neodolatelnou chuť? Tak věci na tom pracovali, zjistili to a já vám to za chviličku prozradím. A u toho víš, nevíš, ještě chvilku zůstanu. Lenka, Honza, dneska po ránu, možná i vy, klidně se přidejte.
1: Dobré ráno, Moravo. Víš? Nevíš.
2: Dnes je Národní den hot dogů. Odkud hot dog pochází, Honzi?
3: No, tak já si myslím, že je to z Německa.
2: Ale jo. Ty máš pravdu.
3: No vidíš.
2: Jak to víš?
3: No tak protože Němci jsou takový...
2: Hot dogoví.
3: Typičtí, no,
2: dobře.
3: Jedlíci. Chtěl jsem říct něco jiného, ale jedlíci.
2: Ano. Ovšem nejslavnější soutěž v pojídání hot dogů se pořádá v New Yorku už od roku 1916. Kolik hot dogů dokáží sníst nejlepší jedlíci za 10 minut? Typni si, mám i možnosti.
3: Tak ona je otázka, jak ten hot dog je velký, co obsahuje.
2: Buď přes 50, přes 60 nebo přes 70.
3: Já myslím, že přes 70.
2: A v roce 1606 v tento den se narodil taky Rembrandt, holandský malíř. Dal bys dohromady aspoň jedno dílo od něho?
3: Počkej, Rembrandt.
2: Něco, co se děje v noci.
3: Spánek v temné košili.
2: Ale taky hezký název pro dílo, je to Noční hlídka.
3: A jo, teď prosím, no tak to je podobné.
2: Ano, to je vlastně úplně stejné. A teď prosím, poznej spisovatele podle jeho děl. Racek, Strýček Váňa, Tři sestry anebo Višňový sad. A říká to i Cimrman, když Jara Cimrman ležící spící. Že napsal jsem Dvě sestry a není to málo? A teď řekne to jméno.
3: Tak já to nevěděl, tak já nevím.
2: Aha. Tak Anton Pavlovič Čechov.
3: Anton Pavlovič Čechov. No tak.
2: Takže neuznávám, ale každopádně ten začátek, ten rozjezd si myslím, že byl skvělý.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
4: Zítra bude polojasno až oblačno, ojediněle se objeví bouřky a slabé přehánky. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 25 až 31 stupni Celsia. Yes.

0: které milujete.
1: Ona se smála a já se zamiloval.
0: Hity, které milujete. Rádio

0: I ty, které milujete, opět hezké odpoledne tady ze studia od Aleše. Pro vás všechny, kteří letíte Rádio Čas. Jinak, jak jsem slíbil, čokoláda. Ano, teď zajímavosti o něm. Pro některé z nás platí, když musíš, tak musíš, to je úplně jasné. A věci už tučí, v čem je ta neodolatelná chuť čokolády. Takže studie zjistila, že pochoutka uvolňuje tukový film, který pokryje jazyk a vytváří takový ten hladký pocit v ústech. Všichni to známe. A hned po vložení čokolády do úst se jazyk obalí tou tukovou vrstvou a následně přijde ten slastný pocit toho rozplývání se. No a to znamená, že tuk, který je umístěný hlouběji, tedy uvnitř čokolády, je strůjcem pocitu, který čokoláda v ústech potom následně vyvolá. Takže já přeju dobrou chuť, pokud třeba čokoládu máte u sebe, a pamatujte, čokoláda je jako dobrá muzika. U jedné kostičky ani u jedné písničky většinou nezůstaneme. Tak víte co, jdeme na hity, které milujete, a těch pro vás máme přehršel.
1: Už tam budem?
2: Nech toho!
1: Raději už tam budem?
2: Přestaň! Štíhne mě vedro!
3: Pohodová cesta? To chce kuře.
1: Mňam.
3: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
4: Tak už víte, kam a čím letos na dovolenou?
5: Ať už kamkoliv, v Auto Esa vždy pořídíte spolehlivý a prověřený vůz.
4: A za cenu, která vás rozhodně potěší.
5: Stačí využít třeba akční slevy až 90 tisíc.
4: Auto Esa. U nás si vybere a ušetří opravdu každý.
6: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u Esa.
7: V Planeu odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do neděle u nás nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 tisíc výdejních míst. Planeo.
8: Optika Patria v centru Místku. Sportovní i sluneční dioptrické brýle. Optika Patria CZ. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.
9: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. E-kondo.

0: WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv. S námi stále online.
1: Rádio Čas. I ty, které milujete.

0: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.
1: Dělo, co tě dostal na povel, ale mám li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řečtěl a v kapselu brikační gel, tak mi namaš perutě a já do nebe vemu tě. Jsem anděl, co...

0: Já nevím, se vystuduje to tak nějak kouzelně s časem, že máš pocit, že si tady 5 minut a najednou se otevřou dveře, je tady kolega, střídáme se. A ty říkáš, to není možné, už jsou jako 4 hodiny za mnou, jo. Krásně to letí s vámi, s tou muzikou, kterou hrajeme. Terka Puferka je tady se mnou.
1: Ahoj. Ahoj, zdravím tě.
0: Ale dnešní téma takové kouzelné, taky čím si chtěla být, nebo jaké povolání by si takhle spíš chtěla vyzkoušet?
1: Jaké bych si chtěla vyzkoušet? No takhle. Čím jsem chtěla být v podstatě tím, čím jsem, přesně jako o takových povoláních jsem snila, ale kdybych si třeba na jeden den mohla něco vyzkoušet, určitě by mě lákala psychologie, anebo bych šla klidně odvážně třeba do toho si na týden zkusit být hasičkou.
0: Nekecej.
1: Jo, já bych do toho šla.
0: Takový, jo, ale tak dokázala bys si představit, že máš to na gauči nějakého klienta a teďka mu dáváš ty rady a tak dále a já nevím, pomáháš mu se vyrovnat s tou, já nevím, životem, situací a tak dále.
1: Asi si to dokážu představit, protože když jsem si právě vybírala, jakému oboru bych se chtěla věnovat, tak jako na prvním místě jsem měla přesně hudbu, herectví, moderování a hned v závěsu byla psychologie, že kdyby vlastně nevyšla tahle cesta, tak jsem šla tímto způsobem.
0: Ale já se stavím, kolik bude za hodinu.
1: To si ještě rozmyslím, ale tobě to dáme se slevou.
0: Jdeme na čerstvé zprávy, dál s vámi už bude Terka Puferka, ale teď Marcelka Fabiánová a bude 15.
2: V Planéu odstartovaly slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do neděle u nás nakoupíte elektro se slevami až -50%. Těšíme se na vás ve 124 prodejnách po celé republice. Planéo.
3: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 79,90 vepřová krkovice kilo a Lakrum máslo 250 gramů za 22,90 do 21. července ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
4: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vyváš? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
5: Haj, haj a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profi servisu. DDBike.cz.
6: Hledáte práci? Přidejte se k Maxihon Wheels v Ostravě Kunčicích. Stabilní zaměstnání, skvělé peníze a benefity. Maxihon, na lidech záleží.
7: Volejte bezplatně 800 800 872.
8: Řidiči, aktuálně pozor na hlavním tahu Bruntál-Opava. Havarovalo tady osobní auto a na dálnici D55 na 30. kilometru na trase Napajedla Hulín na sjezdu na Otrokovice se můžete zdržet kvůli porouchanému vozidlu. Na místě zasahují i policisté. My vám přejeme šťastnou cestu.
9: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
8: Češi ve velkém kupují rekreační objekty. Karvinská poliklinika rozšiřuje své služby a v Blansku byla otevřena nová lávka přes řeku Svitavu. Pohodové odpoledne, jsou tady aktuální zprávy. Vítá vás o nich Marcela Fabiánová. Češi vzali v letošním roce chalupy a chaty útokem. Podle průzkumu se jen za první pololetí prodalo přes 1700 chalup za více jak 5 miliard korun. A to je více než za celý rok 2023. Průměrně se rekreační objekty prodávají za zhruba 3 miliony korun. Největší zájem je ale o malé chaty do 60 metrů čtverečních, které letos i prudce zdražují.
9: Morava aktuálně.
8: Poliklinika v Karviné Mizerově rozšiřuje své služby. V budově, kde probíhá velká rekonstrukce, vznikne 5 nových ambulancí. Město už zajistilo 2 psychology a jedná o otevření nové zubní ordinace. A to není všechno, jak nám prozradila mluvčí města Monika Danková.
10: Město také připravuje rozsáhlou rekonstrukci a rozšíření parkoviště u polikliniky. A to v rámci programu Life Koala. Vedle obnovy stávajících ploch vznikne nové parkoviště s 83 parkovacími místy. Součástí projektu budou také nové chodníky, veřejné osvětlení i úpravy okolí.
8: V Blansku byla otevřena nová lávka pro pěší a cyklisty. Přemostění řeky Svitavy tak spojuje obchodní centrum Poříčí se sportovním ostrovem a lidem zkrátí cestu až o půl hodiny. Bezbariérová ocelová konstrukce stála 16 milionů korun a radnice si od stavby slibuje jednodušší přístup ke sportovištím, kde v srpnu přibude i nový krytý bazén.
9: Rádio Čas Sport.
8: A na mistrovství Evropy v terénním triatlonu ve Španělsku získal český reprezentant Lukáš Kočař stříbrnou medaili. Po plavecké části se pohyboval na 6. pozici, ale na kole byl pak nejrychlejší ze všech. Vítězství si odnesl domácí soupeř. Čtvrtek bude na Moravě a ve Slezsku slunečný. Většinou očekáváme polojasno, přechodně oblačno s teplotami od 25 do 31 stupňů. Tolik další zprávy, naslyšenou opět za hodinu. Hezké odpoledne.
9: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
11: Píše dobré ráno, Žovka byla orangutan.
1: Žovka byla orangutan.
11: Opět se žovka, ale upřímně, ne. Orangutani mají přece takové ty, ne, no. Takové ty rousy tady, takové ty
1: chlupky
11: a podobně, no. Takže tohle je orangutan,
1: tak
11: jo.
1: Tak to je zklamání.
11: Se holila. Se holila, ale všude. Brazilská.
1: Já nemůžu mluvit.
11: Tak si dej pauzu a vše zase naslyšenou. Těšíme se na vás.
9: Rádio Čas.
12: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete.

0: Posloucháte Rádio Čas, od mikrofonu se hlásí Terka Puferkano a hned na začátek dnešního odpoledního vysílání si dáme pozitivní zprávu pro všechny milovníky zvířat, protože máme mnoho a mnoho různých vzácných přírůstků v rámci celé České republiky. No a začneme Zoo Ostrava, protože tam je ta nadílka opravdu veliká. V prvé řadě se podařilo odchovat tam po 15 letech největšího holuba světa. Opravdu krásného, je to korunáč Katerov a má takovou krásnou korunku. Zároveň v Zoo Ostrava se můžete přijít podívat také na 12 kloušků, které se tam narodily vyloženě v letošním roce, a mimo to tam mají také dvě mláďata lemurů širokonosých a mláďata dahobej. Kdybychom se podívali do Prahy, tak tam toho je opravdu šíleně. Například v letošním roce přivítali jelena barmského, který je také velice vzácný, ale nebudu tady vyjmenovávat všechny nové přírůstky, protože jich jsou desítky a desítky, to když tak mrkněte na webovky. No a v neposlední řadě ještě nově zrekonstruovaný pavilon, který je v Brně, v rámci kterého dostali například nové krásné voliéry orlosupy bradatí a také spoustu různých dalších zvířat, například tygr sumatýrský, který tam byl nově přivezen. Zkrátka dobře, pokud milujete zvířata, letošní vrok je tomu hodně nakloněn.
1: Hity, které milujete.

0: blízku.
1: Jste s námi na vlnách Rádia Čas, no a i přesto, že si užíváme plnohodnotně prázdnin, tak já bych se na chviličku přesunula do doby trošku ještě vzdálené a mám na mysli listopad letošního roku. Čirou náhodou, konkrétně datum 21.11., kdy se ve Sport Aréně odehraje megakoncert Rádia Čas pro všechny bezva lidi. Je to sice ještě trošku kousek doby, ale já si myslím, že je důležité, abychom si hlavně tohle datum všichni zapsali do svých diářů. Ideálně si třeba rezervovali lístky, protože to bude party, na které rozhodně nechcete chybět. Přijede za námi totiž Europe, tohle ta ikonická skupina v rámci svého evropského turné ke 40. výročí vydání legendárního alba The Final Countdown, a bude to rozhodně stát za to. Zároveň se můžete těšit na Davida Kollera, Olympic, Lenny společně s Marpem. Bude to jízda a vy můžete být u toho, tak určitě mrkněte na lístky.

0: letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
2: Vodní svět, zoo, zipline a mnoho dalšího. Přijď zažít unikátní zábavní park v Ostravě. Skalka Ostrava.cz.
3: Představ si ten moment. Zhasnou světla a první tóny hitů, které znáš nazpaměť. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena Ostrava. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz. Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Posloucháte Rádio Čas, no a podíváme se na chviličku na mezilidské vztahy. Mnohé studie uvádí, že 20, ale spíše se přiklání tomu vyššímu číslu, až 50% všech vztahů končí kvůli nevěře. No a spoustu lidí to řeší spousty různými způsoby, někdo se přesto přenese, někdo automaticky odchází a pak jsou tu tací, kteří by chtěli vymyslet nějakou vhodnou pomstu. No a řekněme si, že někteří mají teda opravdu v tomto ohledu velmi zajímavé nápady a na takovou jako pomyslnou příčku první bych dala dámu, která, prosím pěkně, je to teda, nejde o Češku, je to žena z Texasu, a ta se rozhodla, že když ve svých 34 letech zjistila, že její manžel podvádí, tak vymyslela to, že mu dala projímadlo. OK, to už jsem minimálně ve filmech viděla, jenže potom mu ve spánku, prosím pěkně, přilepila jeho půlky k sobě super lepidlem, aby to měl chlapec teda ještě jakoby výživnější ten zážitek z toho projímadla. Opravdu se nejedná o běžný manželský konflikt, zní to spíš jako scénář z nějaké černé komedie, ale opravdu jsem si to nevymyslela, tohle se skutečně stalo. Zatím teda nemáme úplně nějaké bližší informace o tom, jak pán dopadl, radši to ani vědět nechci, jenom řeknu, tohle doma raději neskoušejte a jdem se radši podívat na to, jaké nás čeká počasí.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Zítra bude polojasno až oblačno, ojediněle se objeví bouřky a slabé přehánky. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 25 až 31 stupni Celsia. Rádio.

Rádio Čas. Blíží k tobě, tím si dál. Vím, že ve tvým náručí ztrácím hodu záručí. Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas.

Ladíte Rádio Čas, to byla Selena Gomez společně s Remou, přičemž Selena je jedna z těch, která se v posledních letech z těch velkých celebrit připojila také do toho týmu Vdaná, protože v minulém roce v září měla svatbu se svým přítelem s hudebním producentem Benny Blankem, přičemž vypadají od té doby opravdu neuvěřitelně šťastně, takový velice roztomilý pár, přičemž je teda vtipné, že on dělal hudebního producenta mimo jiné i Justinu Bieberovi, tedy jejímu bývalému partnerovi, o kterém má teda Selena spoustu různých písniček, ze kterých vyznívá, že ten vztah byl opravdu velmi toxický a velmi nevyhovující v mnoha směrech. Naštěstí teď už snad našla své štěstí a je to fajn. Samozřejmě na její svatbě byla i Taylor Swift, no a v letošním roce, nějakých pár týdnů zpátky, byla zase Selena na oplátku na svatbě své kamarádce Taylor, která měla rovněž svatbu. No tak uvidíme, kdo se do tady tohoto týmu přidá následně z těch největších celebrit. Můžete klidně typovat a napište mi to na našem WhatsAppu Rádia Čas.

0: Havlíčka do Jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
3: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
4: Optika Patria v centru Místku. Sportovní i sluneční dioptrické brýle. Optika Patria.cz. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.
5: Popel a hrách a hry, co se nedají vyhrát.

trovat a necháme čas.

0: Jste s námi na vlnách Rádia Čas. No a přátelé, pokud máte chviličku, zastavte se na našem Facebooku, kde dneska řešíme, jaké povolání byste si rádi vyzkoušeli. A já musím říct, že tady máme krásné komentáře, je to různorodé. Například Věra nám píše, vždycky jsem si chtěla vyzkoušet aranžování květin. Aranžérkou chtěla být také Pavla. Pak je tu Eva, která píše prodavačka a to se mi na brigádách povedlo. Radka zase píše, že učitelka. No a Radek to vidí tak, že by byl rád gynekolog amatér, tak se taky můžeme klidně zamyslet nad tím, zdali už to zkusil či nikoliv, no a vy nám napište, jak je to ve vašem případě. Za malou chvíli už jsou tady zprávy i doprava s Marcelkou.
1: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
2: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
1: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
4: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
5: Plánuješ rekonstrukci nebo svůj projekt? K realizaci ti stačí už jen to správné vybavení. S Allegro jdou plány rychle od nápadu k hotovému dílu. Vše nakoupíš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. dřevočal.cz.
7: Hledáte práci? Přidejte se k Maxihon Wheels v Ostravě Kunčicích. Stabilní zaměstnání, skvělé peníze a benefity. Maxihon. Na lidech záleží.
8: Volejte bezplatně 800 800 872.
9: Řidiči, aktuálně pozor ve Frenštátu pod Radhoštěm v ulici Dráhy. Havarovala tady dvě osobní auta. Zdržet se můžete kvůli porouchanému vozidlu na trase Vyškov-Olomouc, kde je neprůjezdný pravý jízdní pruh, právě tak jako na hlavním tahu na Uhersko-Hradišťsku u starého Hrozenkova. My vám přejeme šťastnou cestu.
10: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
9: Evropská rada zavádí nová obalová pravidla. Olomoucký kraj hledá ekologické hrdiny a Moravskoslezský kraj podpoří projekty proti přehřívání. Pohodové odpoledne jsou tady aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Nakupování v e-shopech a restauracích bude od srpna bezpečnější a ekologičtější. Evropská unie totiž zavádí nová obalová pravidla, která lidem zaručí zdravější balení jídla. Z krabic na pizzu nebo z kelímku tak zmizí škodlivé chemikálie a balíky z internetu už nebudou chodit v poloprázdných obřích krabicích plných plastu. V restauracích si pak navíc lidé časem budou moci vzít jídlo do vlastních přinesených krabiček, což jim ušetří peníze.
10: Morava aktuálně.
9: Olomoucký kraj hledá ekologické hrdiny. Hejtmanství spustilo anketu Cena veřejnosti za přínos v oblasti životního prostředí. Lidé tak mohou vybírat z 18 projektů zaměřených na krajinu, vodu nebo technologie. Více podrobností má pro nás mluvčí hejtmanství Eva Knajblová.
11: Letošní ročník jasně ukazuje, že ochrana přírody v našem kraji už dávno není jen o teorii, ale o konkrétních a inspirativních činech. Do finálového výběru se probojovaly inovativní koncepty městské elektromobility, systematická obnova krajiny bránící suchu, ale také komunitní programy, které učí nejmladší generaci vztahu k přírodě.
9: Moravskoslezský kraj dá 10 milionů korun na ochlazení škol a nemocnic v tropických dnech. V areálech tak přibudou nové stromy, kvetoucí louky, zelené střechy a nádrže na dešťovou vodu pro zalévání. A pacienti, školáci i návštěvníci se tak v horkém létě dočkají příjemnějšího prostředí plného stínu a zeleně.
10: Rádio Čas, sport.
9: A český moderní pětibojař Matěj Lukeš se stal novou světovou jedničkou. 24letý reprezentant se do čela žebříčku dostal i díky skvělým druhým místům ve světovém poháru. Teď ho čeká obhajoba loňského úspěchu a boj o medaile na srpnovém mistrovství Evropy a světa. Zítra bude horko a slunečno. Na Moravě a ve Slezsku očekáváme polojasno, přechodně oblačno s teplotami od 25 do 31 stupňů. Tolik aktuální zprávy, ty další opět za hodinu. Hezké odpoledne.
10: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
12: Píše, dobré ráno, Žovka byla orangutan.
13: Žovka byla orangutan.
12: Opět se žovka, ale upřímně, ne. Orangutani mají přece takové ty, ne, no. Takové ty, ty rousy tady, takové ty
13: chlupky
12: a podobně, no. Takže tohle je orangutan,
13: tak
12: jo.
13: Tak to je zklamání.
12: Se holila. Se holila, ale všude. Brazilská.
13: Já nemůžu mluvit.
12: Tak si dej pauzu a vše zase naslyšenou. Těšíme se na vás.

0: Tak to byla vzpomínka na hříšný tanec s krásnou písní Hungry Eyes. No a přátelé, já bych ráda doporučila pro všechny, kteří třeba ještě nevíte, co se středečním odpolednem, doporučuji podívat se určitě na TV Relax, protože pravidelně tam běží skvělý pořad od 16.30 s Evženem Machytkou, což je pan doktor, který se věnuje obezitologii, přičemž tam bude dávat různé tipy, jsou tam zajímavé rozhovory a v těch se dozvíte, jak zdravým způsobem dostat své tělo do kondice, hlavně udržitelně. A je pravda, že v dnešní době těch rad je strašně moc a člověk třeba těžko, pokud se v tom úplně neorientuje, rozeznává, od koho si radu brát může, no tak v případě pana doktora je to samozřejmě sázka na jistotu, takže určitě můžete mrknout.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Yeah.
1: Jste s námi na vlnách Rádia Čas, no a ti z vás, kteří poslouchají poctivě během celého dne, tak jistě ví, že už tady zazněly tři slůvka v rámci našeho megaléta Rádia Čas. Já přidám to poslední, což je práci. No a ten, kdo mi řekne celou čtyřslovnou větu, až se ozve jingle, kdo zavolá jako první a řekne mi, tak vyhraje krásnou cenu. Dneska jsou to prosím pěkně dvě vstupenky na Shakespeareovské slavnosti Večer tří králový. Já věřím, že to bude úžasný zážitek. To je opravdu něco, přičem je vždycky nádherná atmosféra, takže rozhodně máme o co hrát. A abych ukázala, že jsem kámoš, prozradíme si i to první slůvko, které bylo poslouchám. Takže poslouchám práci. No a vy musíte doplnit už jen ty dvě, tak já držím palce, dobře poslouchejte, hned jak se ozve jingle Megaléto Rádia Čas, volejte.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
6: Slyším Datart nákupy?
5: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
6: To je mazec.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Daruj krev nebo plazmu v Moravskoslezské nemocnici Opava a vyhraj skvělé ceny. V červenci i srpnu vylosujeme každé dva týdny hned 6 výherců. První cena je poukaz na ubytování pro dvě osoby v hotelu Sluníčko v Beskydech. Více na msnopava.cz nebo na Facebooku a Instagramu transfuzního oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava.
8: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
9: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny.
10: Lahutkové zlaté paštiky Majka Matěj a další delikátní paštiky od Hamé 48 gramů za 11,90, z Hruška klubem za 9,90. Tradiční trvanlivý salám Herkules Bivoj 100 gramů za 21,90. Navozující energetické osvěžující nápoje Tiger Original a další skvělé druhy půl litru za skvělých 19,90. A pozor, ve velké soutěži s Matony za nákup libovolného nápoje od Matony či KMV Bev soutěžte o cestu kolem světa a v Hrušce navíc o 4x 65 palcovou OLED televizi Samsung Ultra HD. Více na mojehruska.cz.
11: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru.
12: www.podpovrchem.com.
11: Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
12: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Megaléto Rádia Čas.
1: Jste s námi na vlnách Rádia Čas, no a já už tady mám toho, kdo zavolal jako úplně první na naše megaléto, na naši výzvu, což znamená, že se možná dozvíme vítěze, ale teď samozřejmě záleží, zdali tento posluchač bude správně znát naši větu, která tady běží v éteru během celého dne, slůvko po slůvku. Takže zdravím, koho pak máme na drátě?
2: Dobrý den.
1: Kdo Milan? Milan, tak zdravíme, Milane, odkud nám voláte?
2: Vsetín.
1: Perfektní, zdravíme do Vsetína. Poslouchal jste dneska naše rádio?
2: Poslouchal.
1: A poslouchal jste poctivě?
2: Doufám.
1: Dobře, tak o tom se teďkom přesvědčíme. My posloucháme, jaká je ta věta.
2: Poslouchám rádio při práci.
1: Výborně, perfektní, přesně to jsme chtěli slyšet. A to znamená, že dostáváte dva lístky na Shakespeareovské slavnosti Večer tří králový.
2: To je krásný.
1: A řekněte mi, už jste někdy byl na Shakespeareovských slavnostech?
2: No nebyl.
1: No tak to bude premiéra, tak o to je to hezčí. Už víte, s kým půjdete?
2: No ještě nevím, nechám si to rozmyslet hlavou.
1: Dobře, dobře. No tak držíme palce, ať se podaří vybrat ten správný parťák a loučíme se do Vsetína.
2: Děkuji.
1: Mějte se. No a přátelé, my budeme soutěžit samozřejmě zase zítra, takže doporučuji opravdu od rána poslouchat naše vysílání. V každé té části se dozvíte jedno slůvko, no a odpoledne si to tady společně opět rozsekneme. A já jenom tak jako, abych vás navnadila, tak zítra budeme hrát pro změnu o dva vstupy na Retro Dance Party. Takže to rozhodně stojí za to.
0: Megaléto Rádia Čas. Megaléto Rádia Čas. Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
3: Zítra bude polojasno až oblačno, ojediněle se objeví bouřky a slabé přehánky. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 25 až 31 stupni Celsia.
4: Rádio Čas. Hity, které

0: Tak to byla skvěle pozitivní písnička Shut Up and Dance with Me od Walk the Moon. Vy posloucháte Rádio Čas. No a v poslední době se čím dál tím více řeší vztahy. Řeší se téma, jestli je třeba nutné, aby se lidi brali, nebo jestli se naopak nebere málo lidí. No ale jsou i tací, kteří to vyřeší tak trošku po svém, a mezi té se jednoznačně řadí i dáma jménem Amanda Liberty, která se rozhodla, že by si chtěla uspořádat svatbu a taky tak udělala, prosím pěkně, se svým 91 let starým lustrem. Říká mu teda Lumiere, přičemž asi se zhlédla v pohádce Kráska a zvíře, pokud se nepletu, tak tam byl takový ten svícen, který se jmenoval Lumiere. No a ona, to mě asi pobavilo nejvíce, ona už předtím vdaná byla, jenomže jí došlo, že právě s tímto lustrem si rozumí výrazně lépe než s tím bývalým manželem, takže proto se rozhodla k tomuto velkému a vážnému kroku. Co si o tom myslíte, mi klidně napište na našem WhatsAppu Rádia Čas. Já bych to viděla na jednosměrnou jízdenku do Bohnic.
1: Nula omezení, maximum svěžesti. To ve Viniu umíme. Frizante bez alkoholu je ideální k bazénu, na piknik i na cesty. Lehké, jemně perlivé a vždy připravené schladit v horkých dnech. Ochutnejte bílé, růžové nebo oblíbenou jahodu či mango, v láhvi nebo v plechu. Letní pohoda na maximum i bez alkoholu. My ve Viniu myslíme na všechny.
2: Letní slevy ve Sportisimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportisimo. Život v pohybu.
3: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
4: Pět benefitů, jedna skvělá šunka. Vysoký obsah masa a bílkovin, nízký obsah tuku, bez lepku a bez laktózy. To jsou šunky nejvyšší jakosti z Krásna. Máme na to nos? Krásno. Žijte krásně.
5: Vodní park už nemusíš hledat u moře ani na Lipně. Velká nafukovací vodní atrakce plná skluzavek, překážek a vodní radosti letos i na koupališti v Rožnově. Zábava, kterou na běžném koupališti jen tak nenajdeš. Tak si do kalendáře piš, ať na koupališti v Rožnově nechybíš. Sportoviště Rožnov.cz.
2: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
6: Rádio Čas. Hity, které milujete.

Britney Spears na vlnách rádia Čas. My máme minutu po 5. hodině, což znamená, že už nás čekají zprávy z dopravy, abychom věděli, kde se zdržíme. A také čerstvé informace ze světa i z domova, které pro vás má Marcelka. No a potom už tady pro vás mám spoustu a spoustu skvělé muziky a samozřejmě i spoustu zajímavostí, takže určitě zůstaňte s námi na vlnách rádia Čas.

0: jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší, všude
1: je fajn. Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Mobil? Mega sleva! Kávovar? Mega sleva! A vy váš? Taky mega sleva! Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
3: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
4: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
5: Popel

0: Prostějova na dálnici D46 ve směru z Vyškova na Olomouc. A v Bzenci na Hodonínsku jsou komplikace v dopravě kvůli nehodě dvou osobních aut na Volkrově ulici. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Poslanci schválili novou verzi elektronické evidence tržeb. Bohumínu budou s odpadem pomáhat drony a kvůli suchu vyschl zámecký rybník na Přerovsku. Pohodové odpoledne jsou tady aktuální zprávy. Vítá vás o nich Marcela Fabiánová. Stát od ledna příštího roku zavádí novou verzi EET. Poslanci schválili balíček zákonů, podle kterého modernější systém přinese lidem férovější ceny v obchodech a omezí nepoctivé podnikání. Vybrané peníze navíc stát použije na okamžité obnovení daňových úlev. Rodinám se vrací školkovné a pracujícím studentům jejich slevy na dani. V restauracích pak díky novým pravidlům klesne daň na nealkoholické nápoje.
1: Morava aktuálně.
0: Městu Bohumín došla trpělivost s nelegálním navážením odpadu. Týká se to například přírodní oblasti u heřmanických rybníků na pomezí Ostravy. Radnice proto zakoupí speciální techniku, jak nám prozradila mluvčí radnice Jana Končítková.
2: Aktuálně připravujeme pořízení speciálního monitorovacího dronu, který má sloužit při kontrole rozsáhlých a hůře přístupných lokalit, kam se naši strážníci dostávají jen velmi obtížně. Mohl by pomoci právě při odhalování černých skládek v přírodě. Nejdůležitější roli by ale tato moderní technika měla sehrát při mimořádných událostech, například při záplavách, které naše město v minulosti opakovaně zasáhly.
0: Lokalitu také střeží i bezpečnostní kamera. Zámecký rybník v Čechách pod Kosířem na Přerovsku po drahé opravě vyschl. Kvůli vlně veder a suchu totiž úplně přestal téci potok, který ho napájí. Správci parku proto nemohou v létě spustit plánovanou půjčovnu historických lodiček ani otevřít nové přístaviště.
1: Rádio Čas, sport.
0: A volejbalisté Karlovarska se v lize mistrů utkají ve skupině C s letošním finalistou Zavěrče z Polska, německým Lüneburgem a španělským klubem Las Palmas. Rozhodl o tom dnešní los v Lucemburku. Hrát se bude od prosince až do poloviny února.

0: Hezké odpoledne.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: Píše dobré ráno, žovka byla orangutan.
3: Žovka byla orangutan.
2: Opět se žovka, ale upřímně, ne. Orangutani mají přece takové ty, ne, no. Takové ty, ty rousy tady, takové ty
3: chlupky
2: a podobně, no. Takže tohle je orangutan,
3: tak to
2: jo.
3: Je zklamání.
2: Se holila. Se holila, ale všude. Brazilská.
3: Já nemůžu mluvit.
2: Tak si dej pauzu a vše zase naslyšenou. Těšíme se na vás.
1: Rádio Čas.
4: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které...

0: Ladíte Radio Čas, no a teď tady bude něco pro všechny mileniálky především. Určitě nejsem jediná, která své doby v pubertě sledovala upíří deníky. Já myslím, že u toho se velké množství z nás rozjímalo a dojímalo, že jo, dámy. Já to vidím ve svém okolí, to je prostě jistotka, když zmíníme mezi ženami. No tak si představte, že Paul Wesley z upířích deníku se aktuálně oženil. Nevzal si teda tu svou drahou, ale vzal si, myslím, drahou z upířích deníku, ale vzal si modelku Natalie Kickenberg. Vypadají teda popravdě úplně nádherně, jako kdybyste je vystřihli z katalogu reklamy na lásku, tak určitě doporučuji mrknout na fotky. Takže Stefan Salvatore už bohužel asi nemůže být uloven srdcem někoho z nás. S Damonem je to podobné, tam je taky už zadáno mnoho let, takže máme smůlu, dámy, musíme si najít nějaké další a klidně mi napište, kdo třeba pro vás patřil mezi takové ty idoly, když jste se dívali jako mladí na seriál. Na koho jste měli nejvíce spadeno?
1: Radio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Pojďte se bavit.
1: Ladíte Rádio Čas, no a já tady mám jeden tip pro všechny, kteří by chtěli zažít něco nevšedního, co je akce, která rozhodně neprobíhá každý den, a jedná se o Slezského dřevorubce. To je akce, která probíhá 19.7. od 10 hodin ve Vendrýnském parku a jedná se, jak už název napovídá, o soutěž nejlepších dřevorubců a řezbářů v regionu i zahraničí. Uvidíte tam spoustu různých disciplín, můžete některé i sami vyzkoušet, no a samozřejmě čeká vás tam také doprovodný program, kde bude spousta skvělé muziky, dobré jídlo, pití, program pro děti, takže určitě věřím, že kdo dorazí, tak litovat nebude.
0: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
3: V Planeu odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do neděle u nás nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
4: Hledáte porodnici s klidnou atmosférou a osobním přístupem? U nás v Krnově je maminka, miminko i celá rodina vždy na prvním místě. Porodnice Krnov. Tam, kde každý nový život vítáme srdcem.
0: Film Time na Rádiu Čas. Každý týden vás vezmeme do světa filmových premiér, nejlepších seriálů a zákulisních zajímavostí. Chcete vědět, na co vyrazit do kina nebo co rozjet doma na gauči? Film Time je vaše filmová jízdenka. Nezapomeňte! Vždy ve středu od 18 hodin v premiéře a v repríze v neděli od 9 hodin. Jedině na Rádiu Čas.
5: Hity, které milujete. Čas. Rádiu Čas.
6: Život plyne dál.

0: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
1: Zítra bude polojasno až oblačno, ojediněle se objeví bouřky a slabé přehánky. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 25 až 31 stupni Celsia.
2: Ladíte Rádio Čas, no a vypadá to, že nás čeká krásný den. Schválně mi napište, jak užíváte letošních prázdnin. Já musím říct, že zatím počasí vypadá velmi dobře, ale pojďme se teď společně podívat na náš Facebook Rádia Čas, kde dneska zjišťujeme důležitou věc, jaké povolání byste si rádi vyzkoušeli. Máme tady opravdu velmi různorodé odpovědi, musím říct. Od gynekologů, které jsem tady viděla několikrát, tak třeba tady píše Pavla, že by ráda zkusila být aranžérka a cukrářka, ale co mám vnuky, tak se s tím amatérsky bavím. No to je pravda, že my obecně, co máme děti, tak taky jsme občas kuchařky, občas pekařky, občas sestry, co ošetřují a tak podobně. Potom tady máme třeba Evu, která píše prodavačka, a to se mi na brigádách povedlo. Třeba odvážnější je Hana, která píše jeden den na patologii. No a v neposlední řadě třeba Zdenka píše prodavačka v parfumérii, a to jako věřím, že by určitě mohla být příjemná zkušenost. Klidně někdo z vás, kdo to dělá, můžete se s námi podělit. No a já bych to viděla na psycholožku, případně třeba hasičku. To by mohlo být dobrodružství na ten jeden den.
0: Rádio Čas.

Rádio Čas. Rádio Čas.

0: je mi nejlíp.
1: Posloucháte Rádio Čiazno a podíváme se na jedny údaje tady od nás z Česka, protože v poslední době se mluvilo o tom, že je údajně méně vysokoškoláků, pravda ale úplně jiná, v podstatě je to naopak, protože se ukázalo, že vysokoškoláků v Česku naopak přibývá a aktuálně už je 330 tisíc. Přičemž každoročně teda roste tenhle počet a vypadá to, že nejvíce přibylo těch úplných nováčků, nejmladších, těch, co třeba přišli z jedné vysoké školy na druhou, tam se ten počet udržuje relativně stejný už mnoho let v pořadě. Stále platí to, že na vysokých školách máme více žen nežli mužů, je to vlastně 60-40. No a když se na to podíváme z hlediska zahraničí, tak přibývá i těch studentů, kteří se rozhodli vyrazit právě studovat i za české hranice. A naopak v rámci Česka tam ještě máme co dohánět, protože vzdělanost v Česku oproti třeba některým jiným vyspělým zemím ještě má, řekněme, nějaké rezervy, tak uvidíme, jak se to bude měnit v rámci dalších let. Nicméně pozitivní je, že je jich více a více.
2: Áčka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 25,90 Pilsner Urquell půl litru a meloun vodní kilo za 9,90. Platí do 21. července ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
4: Už tam budem?
5: Nech toho.
4: Raději už tam budem.
5: Přestaň. Štěl mě vedro.
6: Pohodová cesta? To chce kuře.
4: Mňam.
6: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
7: Optika Patria v centru Místku. Sportovní i sluneční dioptrické brýle. Optika Patria CZ. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.
8: Užívejte si léto se všemi jeho požitky.

0: Láska prochází žaludkem. Ano, alespoň u mě to tak je. A to jste ještě neochutnali dobroty šéfkuchaře Davida Valíčka.
1: Podzim, spíš kořenová zelenina, jo, může být nějaká zvěřinka a podobně.
2: Jo, tak to ne, takže na podzim tě nepozvu, pokračuj dál.
1: Kdo má na nějaká brokolička divoká, jo, nebo nějaký třeba chřest výborný taky, jo, a k tomu prostě plátek kuřecího masa s zastřeným vejcem a bernskou omáčkou, tak jsem spokojen.
2: Tak já jdu trénovat. Jsi náročný.
1: Prej a sakra, ty nepůjdeš.
0: Sledujte nový díl Talk Show Selfie s Táňou už ve čtvrtek v 17.55 na televizi Relax. Hity, které milujete.

jste s námi na vlnách Rádia Čas. Od mikrofonu se hlásí Terka Puferka. No a pro dnešek se s vámi musím pomalu, ale jistě rozloučit. Mějte se nádherně, užijte si zbytek středečního podvečera. No a slyšíme se zase zítra po 15:00, tak se na vás budu moc těšit. No a hlavně, jako vždy připomínám, držte si úsměv na tváři. Tak čau. Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Léto patří zážitkům a na Rádiu Čas můžeš vyhrát ty největší. Mega léto Rádia Čas. Letní festivaly, koncerty hvězd.

0: po další.
1: Stačí poslouchat celý den, skládat výherní větu a v odpoledních hodinách volat. Kdo ji řekne správně, bere výhru. Megaléto na rádiu Čas. Partnerom Megaléta je zážitkový drevenicový rezort U dobrého pastíra v Čutkovské dolině na Liptové. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete. Rádio Čas.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
1: Hledáte práci? Přidejte se k Maxihon Wheels v Ostravě Kunčicích. Stabilní zaměstnání, skvělé peníze a benefity. Maxihon. Na lidech záleží.
4: Volejte bezplatně 800 872.
5: Hi, a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských. Včetně doplňků a profiservisu. ddbike.cz.
6: Řidiči aktuálně pozor v Brně na Kníničské ulici. Havarovala tady dvě osobní auta. Další komplikace jsou stále v Bzenci na Volkrově ulici, kde policisté taktéž řeší nehodu dvou vozidel. My vám přejeme šťastnou cestu.
7: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
6: Češi ve velkém kupují rekreační objekty. Karvinská poliklinika rozšiřuje své služby a v Blansku byla otevřena nová lávka přes řeku Svitavu. Pohodové odpoledne jsou tady aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Češi vzali v letošním roce chalupy a chaty útokem. Podle průzkumu se jen za první pololetí prodalo přes 1700 chalup za více jak 5 miliard korun. A to je více než za celý rok 2023. Průměrně se rekreační objekty prodávají za zhruba 3 miliony korun. Největší zájem je ale o malé chaty do 60 metrů čtverečních, které letos i prudce zdražují.
7: Morava aktuálně.
6: Poliklinika v Karviné Mizerově rozšiřuje své služby. V budově, kde probíhá velká rekonstrukce, vznikne 5 nových ambulancí. Město už zajistilo 2 psychology a jedná o otevření nové zubní ordinace. A to není všechno, jak nám prozradila mluvčí města Monika Danková.
8: Město také připravuje rozsáhlou rekonstrukci a rozšíření parkoviště u polikliniky. A to v rámci programu Life Koala. Vedle obnovy stávajících ploch vznikne nové parkoviště s 83 parkovacími místy. Součástí projektu budou také nové chodníky, veřejné osvětlení i úpravy okolí.
6: V Blansku byla otevřena nová lávka pro pěší a cyklisty. Přemostění řeky Svitavy tak spojuje obchodní centrum Poříčí se sportovním ostrovem a lidem zkrátí cestu až o půl hodiny. Bezbariérová ocelová konstrukce stála 16 milionů korun a radnice si od stavby slibuje jednodušší přístup ke sportovištím, kde v srpnu přibude i nový krytý bazén.
7: Rádio Čas, sport.
6: A na fotbalovém mistrovství světa se dnes večer rozhodne o druhém finalistovi. V atraktivním semifinálovém souboji se v americké Atlantě utká Anglie s Argentinou. Výkop zápasu je naplánován na 21. hodinu středoevropského času. Čtvrtek bude na Moravě a ve Slezsku horký a také slunečný. Očekáváme polojasno, přechodně oblačno s teplotami od 25 do 31 stupňů. Tolik zprávy v 18 hodin. Hezké odpoledne.
7: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
9: Píše dobré ráno, Žovka byla orangutan.
10: Žovka má orangutan.
9: Opět se žovka, ale upřímně, ne. Orangutani mají přece takové ty, ne, no. Takové ty, ty rousy tady, takové ty
10: chlupky
9: a podobně, no. Takže tohle je orangutan,
10: tak
9: jo.
10: Tak to je zklamání.
9: Se holila. Se holila, ale všude. Brazilská.
10: Já nemůžu mluvit.
9: Tak si dej pauzu a vše zase naslyšenou. Těšíme se na vás.
7: Rádio Čas. Film time. Na Rádio Čas.
11: Po týdnu jsem zpět a přináším novou epizodu pořadu Film Time. Pokud se nemýlím, jedná se v pořadí o 44. díl. Během uplynulého víkendu ale skončila akce, která má rozhodně větší tradici a prestiž. A to hodně a zaslouženě. Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech. Lázeňské město přivítalo herce, tvůrce a fanoušky už po 60. Velké kulatiny, no ale bohužel se toho nemohl dožít Jiří Bartoška. Právě jemu je připisována aktuální prestiž. Funkci ředitele se dostal v roce 1994, kdy na tom festivale nebyl vůbec dobře, hlavně finančně. Po jeho smrti v roce 2025 bylo rozhodnuto, že tato funkce už zkrátka nebude nikdy obsazena. Festival ve Varech během let přivítal opravdu velká jména světového filmu. Namátkou Michael Douglas, Helen Mirren, John Travolta, Johnny Depp, Robert De Niro a to je opravdu jen malinkatý výčet. Počátkem 90. zde dorazil i mladý Leonardo DiCaprio, ale to ještě nebyl tak velká globální hvězda. Letos mohli fanoušci spatřit Dustina Hoffmana anebo Kevina Bacona, jenž dorazil i s celou rodinkou. No a pro některé lidi je festival přehlídka snobství. Ale pozor, naopak, Karlovy Vary mají pověst akce přístupné široké veřejnosti. Jen si zkuste zajet třeba do Kán, tam poznáte, co je to snobárna. Hlavní sošku letos, tedy křišťálový globus, získal snímek Padlé ovoce. Uvidíme, kdy se dočkáme premiéry v běžných kinech, ale vlastně další filmy, které tady mám dnes v plánu, tak na ty už klidně můžete zajít. Ke všemu se dostaneme, já vám přeji krásný poslech.
7: Film Time na Rádiu Čas.

0: Rádio Čas.
1: 13. července přišla smutná zpráva. Ve věku 78 let zemřel Sam Neill. No a zpráva to byla o to více nešťastná, protože nedávno zveřejnil zprávu o tom, že porazil zákeřnou nemoc a je připraven vrátit se před kameru. Jestli se tedy nemoc vrátila, nebo zatím bylo něco jiného, tak to se v tuto chvíli neví, ale upřímně na tom už moc nesejde. Filmový svět přišel o výtečného herce. Co vlastně dělalo Sama Neilla tak výjimečným? Jeho všestrannost. Neměl problém zahrát jakoukoliv roli v libovolném žánru. Jedna z jeho prvních průlomových rolí byla ve třetím pokračování hororu Omen. Celkově se v hororech nestratil. Za sebe můžu určitě doporučit film Horizont událostí. I tady ukazuje, jak skvěle dokázal přepnout herecké polohy. Ale jeho nejslavnější rolí zřejmě bude navždy Alan Grant z Jurského parku. Pro některé diváky mimochodem o dost větší frajer než třeba Indiana Jones. Mimochodem, do této role se vrátili ještě dvakrát. A nechybělo mnoho, mohl hrát i jinou ikonickou postavu. Ve druhé polovině 80. let se zúčastnil konkurzu na Jamese Bonda. Sam Neill byl také aktivista v boji o záchranu přírody. V oblasti humanitních věd obdržel v roce 2002 i čestný doktorát a to zdaleka nebylo jediné ocenění. V Hollywoodu i mezi filmovými fanoušky byl velmi oblíben, no a zůstalo po něm opravdu mnoho velkých i malých rolí. Takže si klidně na jeho počest dnes večer pusťte nějaký film.
0: Film Time. Film Time. Na Rádiu Čas. Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Čas. Jsou filmy, na které se čeká i několik měsíců, což bude mimochodem dnes jeden případ. Ale někdy se stane, že je v kinech film, který tak nějak prošumí. To je tak trošku případ aktuálně hrané verze Odvážné Vajany. Je k vidění od minulého týdne, ale že by se o ní nějak dvakrát mluvilo, tak to se říct nedá.
1: Maui, polobůh větru a moře.
2: Hrdina mužů. No správně je to Maui, měňavec, polobůh, větru a moře. Hrdina mužů. A žen. Žen také, mužů a žen.
1: Děkuju.
2: K službám.
0: No co se týče tržeb za první víkend, nic moc. Upřímně je to celkem propadák a studio tohle asi nečekalo. A tady nastává klíčová otázka. Je o podobné adaptace zájem? Už jsme ten přístup viděli v minulosti. Tvůrci vezmou úspěšný animák a předělají ho do hrané verze 1:1. Včetně stejných scén i dialogů. No a podle mě tento boj prostě nelze vyhrát. Když něco změníte, budou totiž remcat fanoušci originálu a když se vydáte lehce jinou cestou, ti stejní budou namítat, že něco měníte. No a pak si vyberte. Navíc co se týče nasazení tohoto filmu do kin, nebyl to úplně dobře zvolený termín, protože aktuálně v kinech řádí Toy Story, už po páté, a taky mimo ní. Takže jak říkám, těžký boj. Co se tedy týče kvality zpracování, tady se chválí, jak vizuál, tak herecké obsazení. Takže vlastně svým způsobem jako letní rodina podívaná, proč ne?
3: Film Time na Rádiu Čas. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
4: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
3: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
5: Vodní svět, zoo, zipline a mnoho dalšího. Přijď zažít unikátní zábavní park v Ostravě. Skalkaostrava.cz.
6: Cože, ty máš 150 technobodů?
7: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
6: A kde to jako najdu?
7: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
6: No jasně.
7: Stáhni technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
3: Music Box Rádia Čas. Klasiky, hudební skvosty i nejžhavější trendy. To je Music Box Rádia Čas. Každé pondělí v 18 hodin se na Rádiu Čas ohlédneme za hudebními legendami, podíváme se do zákulisí světových hvězd a prozkoumáme nejnovější trendy. Připoj se k nám a užij si pořádnou dávku muziky. Music Box. Každé pondělí od 18 hodin jedině na Rádiu Čas.
8: Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Rádiu Čas.
1: Následující film má své specifické publikum a asi nebude pro každého. V pořadí šestý snímek s názvem Evil Dead. U nás pro některé známý jako Lesní duch, po případě Smrtelné zlo. Všechno to začalo v roce 1981, když tehdy neznámý Sam Raimi natočil geniální mix duchařiny a komedie. Neměla to moc peněz, což ale dokázal vynahradit talentem a improvizací. O 6 let později jsme se dočkali pokračování / remakeu a v roce 1993 všechno zakončil armádou temnot. Raimiho kariéra se pak vydala směrem velký Hollywood a značka Evil Dead usnula, a to na dlouhých 30 let. No a jelikož se staré horory remakeují, v roce 2013 jsme se dočkali i tady. Jenže k látce se dostal šikula Fate Alvarez a zvládl to s grácí. Po následujícím seriálu Ash vs. Evil Dead přišel před 3 lety další film s podtitulem Probuzení. No a nyní je tady další Smrtelné zlo v plamenech, tedy abych ctil originál Evil Dead Burn.
2: My grandfather believed the devil would return if anyone read from the Book of the Dead.
3: Calm down. The whole family can be reunited.
1: Údajně se jedná o nejbrutálnější film z celé série, což se tak nějak říká vždycky. Ale režíruje Sebastian Vaniček, který se velmi dobře uvedl hororem Havěť. Takže podle všeho nám tady roste další talent hororového žánru. Na nové Evil Dead si můžete aktuálně zajít do kina.
0: Film Time na Rádiu Čas.
4: Rádiu Čas. Hity, které milujete.

0: na Rádiu Čas.
1: No a na závěr premiéra, na kterou se čeká dlouho, vlastně celý rok od oznámení. Už v té době se dokonce prodávaly lístky na film Odyssea. Něco podobného já nepamatuju. No a režisér Christopher Nolan si na sebe možná upletl velký bič. Každý jeho nový počin je totiž vyhlížen s obrovským očekáváním. Mnoho lidí chce zase něco revolučního. Podobně na tom, kdysi byl třeba i Steven Spielberg. Ale já si tak říkám, nebude jenom stačit přece dobrý film?
2: Italský král se vrací zpět.
3: Nevrací.
4: Co by udělal, kdyby našel ve svém domě všechny ty nápadníky?
3: Upínáš se k otci, jehož ani neznáš, jak nějaký levoboček.
1: Odysea svým způsobem navazuje na Troju. Odysseus byl podle básníka Homéra ten, kdo vymyslel nápad s trojským koněm. Po dobití Troje nechtěl nic jiného, než se jen vrátit domů za svou ženou a synem. Jenže svými činy rozhněval bohy, kteří mu cestu komplikují, a ta se nakonec protáhla až na celých 10 let. Uvidíme, co všechno si do filmu Nolan přichystal. Určitě by to měl být legendární kyklop, jenž by měl být udělán hezky trikově klasicky, protože Nolanova averze vůči počítačovým trikům a zelenému pozadí je známá. V titulní roli hraje Matt Damon, ale hvězdných jmen tady najdeme opravdu spoustu. Kdo by se na takovém filmu nechtěl podílet? Že ano. Jeden z nejočekávanějších filmů roku Odyssea startuje v kinech, takže určitě zajděte. No a já se na vás budu těšit i příští týden u dalšího Filmtimeu.
0: Filmtime. Filmtime. Na Rádiu Čas. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
5: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
6: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
7: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.

0: s Radimem a Lenkou.
1: Píše, dobré ráno, Žovka byla orangutan.
2: Žovka byla orangutan.
1: Opět se Žovka, ale upřímně, ne. Orangutani mají přece takové ty, ne, no. Takové ty, ty rousy tady, takové ty
2: chlupky
1: a podobně, no. Takže tohle je orangutan,
2: tak
1: jo.
2: Tak to je zklamání.
1: Se holila. Se holila, ale všude. Brazilská.
2: Já nemůžem mluvit.
1: Tak si dej pauzu a vše zase naslyšenou. Těšíme se na vás.
0: Radio Čas. Radio Čas. Hity, které milujete. Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: Rádio Čas. Tak když spolu spíš.

0: Taky nás tří.
1: Čas. Rádio Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete.

0: Rádio Čas. WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hrej s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
1: I ty, které milujete. Čas. Rádio Čas.

0: Rádio Čas.
1: Rádio Čas.
0: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: Píše, dobré ráno, Žovka byla orangutan.
3: Žovka byla orangutan.
2: Opět se žovka, ale upřímně, ne. Orangutani mají přece takové ty, ne, no. Takové ty rousy tady, takové
3: přesně.
2: Ty a podobně, no. Takže tohle je orangutan,
3: tak
2: jo.
3: Tak to je zklamání.
2: Se holila. Se holila, ale všude. Brazilská.
3: Já nemůžu mluvit.
2: Tak si dej pauzu a vše zase naslyšenou. Těšíme se na vás.
0: Rádio.

Radio Čas. Hity, které milujete. Radio Čas.

Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudu

Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo. Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Moravo s Radimem a Lenkou.
1: Píše, dobré ráno, Žovka byla orangutan.
2: Žovka byla orangutan.
1: Opět se žovka, ale upřímně, ne. Orangutani mají přece takové ty, ne, no. Takové ty, ty rousy tady, takové
2: přesně.
1: Ty a podobně, no. Takže tohle je orangutan,
2: tak
1: jo.
2: Tak to je zklamání.
1: Se holila. Se holila, ale všude. Brazilská.
2: Já nemůžu mluvit.
1: Tak si dej pauzu a vše zase naslyšenou. Těšíme se na vás.
0: Radio Čas. Radio Čas. Hity, které milujete. Radio Čas. Hity, které milujete.

Milujete. Rádio Čas.

Představ si ten moment. Zhasnou světla a první tóny hitů, které znáš nazpaměť. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena Ostrava. Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz. Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: s Radimem a Lenkou.
1: Píše, dobré ráno, žovka byla orangutan.
2: Žovka byla orangutan.
1: Opět se žovka, ale upřímně, ne. Orangutani mají přece takové ty, ne, no. Takové ty rousy tady, takové
2: přesně.
1: Ty a podobně, no. Takže tohle je orangutan,
2: tak
1: jo.
2: Tak to je zklamání.
1: Se holila. Se holila, ale všude. Brazilská.
2: Já nemůžu mluvit.
1: Tak si dej pauzu a vše zase naslyšenou. Těšíme se na vás. Rád.

0: Láska prochází žaludkem. Ano, alespoň u mě to tak je. A to jste ještě neochutnali dobroty šéfkuchaře Davida Valíčka.
1: Podzim, spíš kořenová zelenina, jo, může být nějaká zvěřinka a podobně.
2: Jo, tak to ne, takže na podzim tě nepozvu, pokračuj dál.
1: Kdo má na nějaká brokolička divoká, jo, nebo nějaký třeba chřest výborný taky, jo, a k tomu prostě plátek kuřecího masa s zastřeným vejcem a bernskou omáčkou, tak jsem spokojen.
2: Tak já jdu trénovat. Jsi náročný.
1: Prej a sakra, ty nepůjdeš.
0: Sledujte nový díl Talk Show Selfie s Táňou už ve čtvrtek v 17.55 na televizi Relax.
3: Radio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: s Radimem a Lenkou.
1: Píše, dobré ráno, Žovka byla orangutan.
2: Žovka byla orangutan.
1: Opět se žovka, ale upřímně, ne. Orangutani mají přece takové ty, ne, no. Takové ty, ty rousy tady, takové
2: přesně.
1: Ty a podobně, no. Takže tohle je orangutan,
2: tak
1: jo.
2: Tak to je zklamání.
1: Se holila. Se holila, ale všude. Brazilská.
2: Já nemůžu mluvit.
1: Tak si dej pauzu a vše zase naslyšenou. Těšíme se na vás.
0: Radio Čas. Radio Čas. Které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv. S námi stále online.
1: Hity, které milujete.

Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách. Radio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Vstáváte.
1: Mám prostě od pámbička boky jako skříň, jako skříň, co na plát, když k tomu ráda jím, ráda jím.
0: Ty, které milujete. Rádio Čas.
1: Mám prostě od

Dopoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo. Rádio Čas. Hrajeme letní

0: Audiočas.
1: Jsem anděl, co tě dostal na povel, ale mám li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řeč těl a v kapselu brikační gel, tak mi namaš peru tě a já do nebe vemu tě. Jsem anděl, co tě...

Afrika. Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: prochází žaludkem. Ano, alespoň u mě to tak je. A to jste ještě neochutnali dobroty šéfkuchaře Davida Valíčka.
1: Podzim, spíš kořenová zelenina, jo, může být nějaká zvěřinka a podobně.
2: Jo, tak to ne, takže na podzim tě nepozvu, pokračuj dál.
1: Kdo má na nějaká brokolička divoká, jo, nebo nějaký třeba chřest výborný taky, jo, a k tomu prostě plátek kuřecího masa s zastřeným vejcem a bernskou omáčkou, tak jsem spokojen.
2: Tak já jdu trénovat. Ty náročný.
1: Prej a sakra, ty nepůjdeš.
0: Sledujte nový díl Talk Show Selfie s Táňou už ve čtvrtek v 17.55 na televizi Relax. Radio Čas.

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: Hity, které milujete. Čas. Radio Čas.